0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v říti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v říti. Čech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta napíse a myslí, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v kaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku, a ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hledáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není

0: prachy. Si.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebuděj to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

vážnej mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co doční s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
2: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to o prsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
1: Já totiž
2: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech zbuzaný, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku.
1: Ano.
2: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho oni všichni, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka, jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze s divadelkou Podvěží, s divadelka Podvěží Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy. Že? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hroznej brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Zofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK, učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpoce na náměstí.
0: Podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby, nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty náhradní.
0: No ty náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se mnou ve válce v Zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlase.
0: Martin Zounar je Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, no, tak no, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete?
1: Proti, no,
0: trapasy. A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zounia.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Dobře. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a
4: děkuju.
7: Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak by. To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba Ačko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
4: Děkujeme.
3: My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a čmeně.
9: Dobře.
10: Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. To chcete říct, že nejste zdravý? No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgrednet, mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
11: No.
10: Mně je prakticky úplně všechno.
11: Jo.
10: Od zápalu blan až po zácpu.
11: Vy, že máte zácpu? Vy jo?
10: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
11: no.
10: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalý.
11: Tak vám to... Hlejte. Tak vám to říkám já,
10: jo.
11: Který už nebyl na hajzu.
10: Ježiš, člověče, právě,
11: no.
10: Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Hele, jste vůbec v důchodu? Že, já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii, jo, dělat figuranta. Jo. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
11: To se furt vytahujete, jo?
10: No.
11: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
10: prosím vás, no. Tak schválně.
11: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím,
11: Helejte, když jsme u toho teda, jo,
10: no.
11: Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
11: Jo?
10: No.
11: Jo?
10: No.
11: No tak jo.
10: Nechte to, laskavě, ano.
11: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
11: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno,
11: no,
10: začala bolet slezinka.
11: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná sranda to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohleto pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, promiň, volba. Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohleto, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30 takovou bejkárnu,
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom patbuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmhle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože teda je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že no tak takhle.
3: Tobě to jde,
4: no mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo. Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena Hradec Králové, zdraví Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou Hynek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hynku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak budeme
2: starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď těším na toho Luďka, člověče.
1: No tak
2: dobře, tak příště. Jede
1: prý se
6: zatím. Hrete se a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo, jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: To vám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradiátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, my jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani...
7: Myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohle to ne teda.
6: Po kolika ti, že infarktech?
7: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
6: Jsi jako Romanur.
7: Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
6: Proč neležíte v nemocnici?
7: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
6: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
7: Jo.
6: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošvákli.
7: No
8: jo. Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám, kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hrál Sanitku. A víš co, to to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brado, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepádal, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí.
1: Ty
2: ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Myslím, za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky. A musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show. A někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdelníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá prostě ten
2: Zrc. Jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Ale jsi rád, že poznal no, tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle víc jí nedám.
2: Já pro tohle víc jí nedám, tak jo, tak já si zvyknu te celky. Modrý

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prostě banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takové ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marném, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
6: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a to sedne to radost. Ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800 9.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavým, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já to jedna půjda, já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.

0: tak. Hmm. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
1: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
2: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl na Kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametený jsem byl, já to řeknu.
3: Tak jsem sundal
2: kalhoty a dal jsem nacpal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
4: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
5: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
4: Martin Zouna.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. V Opavě budou jednat zastupitelé například o bezbariérových úpravách Slezského divadla. Baník Ostrava prohrál ve fotbalové lize po třetí za sebou. Doma podlehl Pardubicím 1-2. Dnes bude oblačno, přehánky a teploty do 20 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé, tedy lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Mohla by se tak zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě, říká Vojtěch.
2: Každou vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
0: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. Slezské divadlo v Opavě by mohlo být bezbariérové. Nutné úpravy, včetně vybudování speciálního výtahu, dnes projedná městské zastupitelstvo. Celkové náklady na stavební úpravy přesahují 10 milionů korun.
3: Výtah vestavěný do krajní části historické budovy, další místa v hledišti pro vozíčkáře, ale také hmatové úpravy, vodící linie a signální pásy, včetně navigačního systému pro nevidomé. Zastupitelé by dnes měli hlasovat o možnosti požádat o státní dotaci na tyto úpravy. Z Opavy Martin Knedl, Český rozhlas.
0: 7 klíčníků dnes ve svatovítské katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty, které se používaly při korunovaci českých králů, si první 4 dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se pak už výstava otevře pro všechny.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v 8. kole první ligy na domácím hřišti s Pardubicemi 1-2. Je to pro ně třetí porážka za sebou. Po špatném prvním poločase a za nepříznivého stavu 0-2 se prosadil mladý útočník Vít Škrkoň v 81. minutě, ale na body už to nestačilo.
4: Ten druhý poločas už jsme byli lepší a i oni začali hrát trošku už jinak, že se zatáhli, takže jsme tlačili a bohužel ten první gol přišel pozdě.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, zpočátku výjimečně, přechodně na většině území pak déšť nebo přehánky, odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. V průběhu večera bude srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů a na horách naměříme okolo 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je nyní na krajských silnicích a dálnicích bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, pár důležitých dat. Dnes je pondělí, 14. den měsíce září roku 2026 a vstupujeme do už 38. týdne tohoto roku. Máme 4 minuty po páté a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava a právě začínající Dobré ráno, čili program, který vás až do 9. budou provázet Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme vám pěkný den.

0: Zpívala nám Věra Špinárová, 5 hodin 10 minut. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v ligové soutěži po třetí za sebou s Pardubicemi 1-2, to když hosté oba góly vstřelili z brejkových situací. Řekneme více v reportáži krátce před půl šestou.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 14. září. Svátek má Radka. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
4: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
3: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Ráno máme v regionu většinou oblačné, co se týče teplot, tak v Chuchelné na Opavsku naměříte 15 stupňů Celsia. Chladněji je v tuto chvíli na Jablunkovsku, stanice v Dolní Lomné, teď hlásí teplotu 12 stupňů Celsia. Prognóza na pondělí říká, že bude v regionu převládat velká oblačnost. Potkat se můžeme i s přeháňkami, případně s deštěm. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. Ty srážky by pak měly večer ustávat. Teploty od 16 do 20 stupňů, v horských polohách naměříte okolo 12.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpěvačka Blanka Šrumová a skupina Tichá dohoda, 5 hodin a 21 minut. Dvě brejkové úspěšné situace a góly Drchala a Tanka rozhodly o výhře fotbalistů Pardubic v 8. kole první ligy na hřišti Baníku Ostrava. Zatímco východočeši poprvé v sezóně zvítězili, tak Slezané prohráli po třetí za sebou a z tribun se ozývalo: my chceme Baník.
1: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Sláví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled, ale vůbec to není berlička, to je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, ale já jsem to slyšel, že jako krásně jako vypovídám, ale já opravdu jako ty kroky dělám. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
2: Říkal po nedělní zasloužené prohře s Pardubicemi a špatném výkonu trenér Baníku Roman Skuhravý. Jeho tisková konference zhruba hodinu po utkání trvala 24 minut a v samém závěru ve vyjádřeních ke špatnému týdnu, kdy Baník prohrál 3 zápasy za sebou, Skuhravý ještě přidal na důrazu:
1: neočekávám od nikoho prostě jakoby vděk. A znovu říkám, já se prostě s tím pasu s klukama jako z realizáku a s hráčem jako nejlépe, jak umíme. To, že to jako vypadá teď takhle hrůzostrašně, věřte, že není člověka na světě, který o to s*** než mě. Nikdo, žádnej největší speaker Baníku ho to nes*** tak, jak mě.
2: Reagoval na kotel baníkovských fanoušků Roman Skuhravý. To pardubický vítězný trenér Jan Trousil nemusel používat expresivní slova. Pardubice mohly z brejků přidat i více gólů a zápas mohl být pro ně ještě klidnější, především po únicích dvojice Drchal Tanko.
3: Věřili jsme, že tahle taktika, kdy Tankán už je zdravý, který je pro mě strašně důležitý hráč té organizaci toho pressingu a hlavně v tom, jak se řeší ty situace, neplaší se na balónu, samozřejmě někdy to zadrbe, ale to je strašně pracovitý útočník, jak dozadu, tak dopředu. Dostává se v každém zápase do situací a věřili jsme, že to bude to stejný, že přes jejich levou stranu se budeme prosazovat. A to se potvrdilo, takže z toho pohledu to bylo velmi dobře. Škoda, že jsme těch gólů nedali prostě víc.
2: Přidal jediné mínus Jan Trousil a tak Pardubice poprvé v sezóně zvítězili a Baník po třetí za sebou během 8 dnů prohrál. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Budou spolu jednat o zahraniční politice a taky o účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Prezident se na něj za týden chystá jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. V areálu Ostravské Nové huti pokračují demolice nepotřebných hal a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory. S některými už firma jedná, potvrdil to generální ředitel Nové huti Radek Strouhal. Trojanovický úřad chce lidem pomoct s tříděním bioodpadu. Proto teď místním nabízí hnědé 7-litrové kyblíky s filtrem. Použít je můžou na slupky od ovoce a zeleniny, vaječné skořápky nebo kávovou sedlinu. Díky speciálnímu filtru a těsnému uzavření můžou mít lidé kyblík přímo v kuchyni, aniž by je obtěžoval zápach. O několik měsíců déle potrvá rekonstrukce bytových domů na Šinovské ulici ve Slezské Ostravě. Stavbaři narazili na problémy se statikou. Obvod chce v lokalitě stížené sociálními problémy vybudovat 24 bytových jednotek v současném standardu. Ty pak nabídne k pronájmu. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finálový závod světového poháru v mexickém Saltillo. V play-off porazila dvě domácí soupeřky a ve finále Němku Bauerovou. Ve startovním poli ale chyběly další dvě vítězky letošních závodů kvůli kolizi závodu s asijským mistrovstvím. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převládat velká oblačnost, objeví se déšť nebo přehánky, odpoledne pak i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 16 a 20 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dolní Lutyni jsou zúžené jízdní pruhy v ulici Karvinská. Probíhají tam stavební práce, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová, teď už přichází Petr Rezek. Pěkné ráno.

Dnes je pondělí, což znamená, že v čase mezi 11. a 12. hodinou v našem vysílání přivítáme hosta. Tím bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní hudební scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Laco Déčem. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová. Náš program začíná 10 minut po 11. hodině. Teď pro vás mám kapelu Roxette a hned poté budeme mluvit s ostravskými meteorology.

0: počasí.
1: Po ráno jsme tradičně zavolali ostravským meteorologům, konkrétně budeme mluvit s Marií Glofákovou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to právě teď vypadá.
2: Aktuálně převládá velká oblačnost, teď se na Krnovsko dostává několik slabých přeháněk, ale drtivá většina kraje je bez srážek. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr fouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, pojďme k předpovědi na celý den.
2: Dnes bude převládat velká oblačnost, zpočátku jenom výjimečně, postupně popolední se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky, odpoledne nelze vyloučit ani bouřku a v průběhu večera bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr bude foukat zvětšinou slabý severozápadní až severní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude noc a co přinese úterý?
2: Noc bude většinou už s malou oblačností, zpočátku ještě v Beskydech, může být zataženo s doznívajícím deštěm. K ránu se vytvoří četné mlhy a nízká oblačnost. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia. Při polojasné obloze někde v horských údolích, například na Bruntálsku, Krnovsku, mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Zítra očekáváme slunečno, ráno dopoledne s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia a na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia. A vítr bude slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Díky za to, pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci.
1: Připomenu, že pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout už dnes odpoledne chvíli po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Naší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda by dnes měla projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Staré autobusové nádraží v centru Českého Těšína čeká proměna. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v lize s Pardubicemi 1-2. Dnes bude oblačno, přehánky, teploty do 20 stupňů. Dobré pondělní ráno přeje Lucie Kociánová. Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Zpřísnění pravidel pro jeho prodej by dnes měla projednat vláda. Návrh počítá s tím, že od příštího roku by měli mít možnost koupit si kratom lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Obce by případně mohly zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Kratom by taky mohl zdražit. Vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla už dřív ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
1: Se zákazem e-shopů nesouhlasí například Hospodářská komora nebo experti na závislosti. Poptávka by se podle nich mohla v takovém případě přesunout z legálního na nelegální trh. Český Těšín připravuje přestavbu takzvaného zlatého trojúhelníku. Jde o betonový brownfield, plochu v centru města, kde kdysi bylo autobusové nádraží. Pravidelně tam probíhají tradiční bleší trhy. Podle územní studie tam má vzniknout nový park.
4: Dominantou plochy má být nová budova. Její využití ale ještě není jasné. Dům bude mít šikmou střechu osázenou zelení, která bude navazovat na park. Město chce plochu měnit po etapách. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Záchranáři během soboty zasahovali v Moravskoslezském kraji celkem u 7 pacientů s alergickou reakcí po bodnutí vosou nebo sršní. Jeden muž zemřel, uvedl to mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Muž se nacházel v lese poblíž Karlovic, kde u něj došlo k selhání oběhu. Laický zachránce před příjezdem zdravotníků zahájil resuscitaci, v níž pokračovali také zasahující posádky.
2: Sport.
1: Baník Ostrava v 8. kole první fotbalové ligy prohrál na domácím hřišti s Pardubicemi 1-2. Domácí se herně i střelecky trápili a prosadil se až za stavu 0-2 před koncem útočník Škrkoň. Nepovedený zápas, po kterém fanoušci domácích skandovali My chceme Baník, hodnotí to trenér Baníku Roman Skuhravý.
5: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Sláví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled, ale vůbec to není berlička, to je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, ale já jsem to slyšel, jo, že jako krásně jako vypovídám, ale já opravdu jako ty kroky dělám. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost, zpočátku výjimečně, poté přechodně na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku a v průběhu večera pak budou srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů, na horách naměříme okolo 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme, ale v Opavě si dávejte pozor na provoz v ulici Hobzíkova. Je tam veden kyvadlově jedním jízdním pruhem, na místě probíhají stavební práce. Ty potrvají do 18. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lucka Kociánová a Petr Soukup, dvojice, která se stará o dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. No a protože máme po šesté, tak budeme gratulovat Radkám, mají totiž dnes svůj svátek. Jedná se o ženské křestní jméno, které má slovanský původ. Dá se říci, že je to vlastně zkrácená varianta jmén Radoslava nebo Radomíra. Významově se dá jméno Radka vyložit jako radující se anebo radostná. Tak milé oslavenkyně, mějte hezký sváteční den. S gratulací posíláme i písničku od Ilony Čákové.

0: Ostravě mizí část rozsáhlého areálu Nové huti. Zbouraná je tam už řada nevyužitých budov a postupně tak vzniká nová průmyslová zóna, která bude mít rozlohu zhruba 250 hektarů. Podrobněji k tomuto tématu reportáž my vám nabídneme už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla u sebe. S výdechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu a zároveň se pravou rukou dotkneme levého vnitřního kotníku a levá paži jde vzhůru do stropu. Hlava sleduje levou paži. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě ve Slezsku oblačné až zatažené, co se teplot týče. Ve Frýdku Místku v tuto chvíli 15 stupňů Celsia. V Opavě je teplota o 2 stupně nižší. Prognóza na pondělí říká, že v průběhu dne bude převládat velká oblačnost. Také se můžeme potkat s přeháňkami anebo s občasným deštěm. Případně může odpoledne přijít i bouřka. K večeru by pak srážky měly slábnout. Co se týče teplot, ty se v nížinách budou pohybovat do 20 stupňů Celsia, na horách naměříte okolo 12.
2: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
5: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
4: Premiéra čtvrté části Četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen, přesný čas 6 hodin a 21 minut. Ostravská Nová huť se stále zmenšuje, pokračují tam demolice starých hal a dalších budov, které huť už nepotřebuje. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory.
1: Jsme u bývalé ocelárny, tady se teď zrovna likvidují zbytky šrotu. Samotná ocelárna, ta bude v budoucnu taky zbouraná.
2: Tak my jsme teď vlastně na místě bývalé struskárny, tady byla velká hala, vlastně kousíček za námi, která už šla k zemi.
3: Ukazuje generální ředitel Nové huti Hradek Strouhal další prázdné místo. Ze starých provozů jsou hromady vytříděné suti.
2: A postupně vlastně čistíme celou tu severní část areálu. Potom samozřejmě budeme postupovat i ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
3: Celý areál huti má zhruba 2x2 kilometry a mizí víc než třetina rozlohy. Hlavně tam, kde se vyráběla ocel.
4: Ale měli to je to luxusní.
3: A je tu i obří bývalý plynojem, ten je v demolicích teď na řadě.
5: Objem je 150 kubíků plynu.
3: A výška?
5: A výška 80 metrů.
3: Prozrazuje jeden ze zaměstnanců, který na plynojemu dřív pracoval. Plochu by mohli obsadit noví investoři, s některými už vedení huti jedná. Stejně tak řeší i to, kdy výrobu oceli znova po letech obnoví. Huť dokončuje výběr firmy, která postaví novou elektrickou obloukovou pec za odhadovaných 17 miliard korun. Zařízení by po roku 2029 nahradilo odstavené vysoké pece výrobou ze šrotu. Termín pořád platí, říká Radek Strouhal.
2: Dojednáváme do finále i financování. Máme to jako obrovskou příležitost vlastně proto, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejenom zpracovatelů.
3: Záměr stavby elektrické pece už schválil jako ekologický i Moravskoslezský kraj. Bude ale nutné vybudovat dostatečně silnou elektrickou přípojku. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: U mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Českého rozhlasu. Ten oslovil organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíc se rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Dětem ze sociálně slabších rodin pomáhají neziskové organizace i bezplatně. Kvůli vysokému zájmu ale hledají další dobrovolníky, kteří by doučovali. Jablunkovská radnice nově zavedla platbu za odpady online. Spustila novou službu s využitím sdíleného portálu Moravskoslezského kraje. Lidem to umožní zaplatit poplatky kdykoliv z domova. Týká se to i poplatků za psa. Pro platbu není potřeba žádná registrace. Poplatek za odpady je nutné uhradit za každého člena rodiny zvlášť, aby se platby správně spárovaly. Lidé i nadále mohou vyřídit vše fyzicky na městském úřadě. Krnovská radnice dokončila výměnu parkovacích automatů. Zastaralé původní stroje už nebylo možné udržovat v provozu. Nový systém je plně funkční ode dneška. Nabízí třeba bezhotovostní platbu parkovného, ale i první půl hodinu zdarma. Vsetín začne v nejbližších dnech rozšiřovat hřbitov. Přidá téměř 1000 nových míst pro urny. Práce výjdou na 47 milionů korun a skončit mají na konci srpna příštího roku. Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezóny. V závodu nového podniku v Budapešti vyhrál Ital Tambery nejlepším letošním výkonem 237 cm. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převládat velká oblačnost, objeví se déšť nebo přehánky, odpoledne pak i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 16 a 20 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Nové Vsi se v křižovatce ulice Mariánsko-Horské za semaforem ve směru do centra srazila dvě osobní auta. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Počítejte na místě se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kam nás zavede náš pravidelný dopolední toulavý magazín Křížem krajem, to vám prozradím už za pár minut. Teď necháme zpívat Miroslava Žbirku. Pěkné ráno.

0: Tolik Hana Zagorová, teď je 6 hodin 39 minut. Vod, tak říkají pracovníci Planetária Ostrava svému pokladu, největšímu pozemnímu dalekohledu, kterým můžou návštěvníci pozorovat noční oblohu. Ta zkratka VOD znamená velký ostravský dalekohled. No a právě o něm budeme dnes dopoledne hovořit v našem vysílání, protože je to jedno z témat, na které se při návštěvě ostravského planetária zaměřila redaktorka Romana Kubicová. Náš pořad začíná 10 minut po 9. hodině. Budeme rádi, když i v tu dobu budete Český rozhlas Ostrava poslouchat. Teď Peter Kent a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Po ráno jsme tradičně zavolali ostravským meteorologům, konkrétně budeme mluvit s Marií Glfákovou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říct, jak to právě teď vypadá.
2: Aktuálně převládá velká oblačnost, teď se na Krnovsko dostává několik slabých přeháněk, ale drtivá většina kraje je bez srážek. Teploty se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr fouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, pojďme k předpovědi na celý den.
2: Dnes bude převládat velká oblačnost, zpočátku jenom výjimečně, postupně popolední se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, odpoledne nelze vyloučit ani bouřku a v průběhu večera bude srážek upívat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni Celsia. Vítr bude foukat zvětšinou slabý severozápadní až severní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude noc a co přinese úterý?
2: Noc bude většinou už s malou oblačností, zpočátku ještě v Beskydech, může být zataženo s doznívajícím deštěm. K ránu se vytvoří četné mlhy a nízká oblačnost. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 12 až 8 stupni Celsia a při polojasné obloze někde v horských údolí, například na Bruntálsku, Krnovsku, mohou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Zítra očekáváme slunečno, ráno dopoledne s mlhami nebo nízkou oblačností. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia a na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr bude slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glfáková. Díky za to, pěkný den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pan hrávce od Valdemara Matušky, pár pozvánek s datem 14. září. Hned v 9 ráno je nejen pro seniory připravena přednáška v malé výstavní síni zámku v Bruntále. Její téma je, proč malovat aneb soužití malby a nových technologií. V OPV jste zváni na komentovanou prohlídku švédské kaple. Začne o 6:30 večer a ještě předtím bude v kapli sloužena mše. Ta začne už v 17:30. Pokud čtete rádi knížky a rádi byste si o nich popovídali s ostatními, tak se vypravte do otevřeného čtenářského klubu na Novou osmičku ve Frýdku Místku. Setkání milovníků knih tam začíná v 17:00.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu, řešit mají obranné výdaje. Rekonstrukci bytových domů ve Slezské Ostravě zbrzdily problémy se statikou. Začíná 9. ročník akce Pěšky do školy, motivuje rodiny k pohybu. Dnes bude oblačno, přehánky a teploty až 20 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu ze stejného hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny se má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje.
2: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 28-29. Jsme měli připravené tři varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
1: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. O několik měsíců déle potrvá rekonstrukce bytových domů na Šinovské ulici ve Slezské Ostravě. Stavbaři narazili na problémy se statikou. Obvod chce v lokalitě stížené sociálními problémy vybudovat 24 bytových jednotek v současném standardu. Ty pak nabídne k pronájmu. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové na radnici očekávají, že zájem o bydlení v zeleni budou mít místní mladé rodiny.
3: Stavbaři se nyní zaměřili na statiku domu. Vše hotovo by mělo být v říjnu příštího roku. Městský obvod Slezská Ostrava v blízkosti domů postaví také nový chodník a upraví navazující veřejný prostor.
1: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škole, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
4: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
1: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Sport. Basketbalisté Opavy dnes rozehrají kvalifikační turnaj o účast v Lize mistrů. Jejich prvním soupeřem v bulharském Samokově bude v osmifinále Dziky Varšava. Zápas začne v 15 hodin a 30 minut. K postupu potřebují svěřenci trenéra Davida Zacha porazit 4 soupeře. Jistou účast v Lize mistrů mají basketbalisté Slavie Praha NBK, nástupce českého šampiona Nymburka a vícemistři z Pardubic.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost. Zpočátku výjimečně, přechodně, pak na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. V průběhu večera pak bude srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů. Na horách naměříme okolo 12.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dálnice D48 je mezi 61. a 65. kilometrem ve směru na Český Těšín zúžena na jeden jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 ukazují naše absolutně přesné studiové hodiny. To, co posloucháte, je Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes vám společnost dělají a až do 9 dělat budou Petr Soukup a Lucka Kociánová. Co nabídneme? Tak z muziky Ivetu Bartošovou, Věru Martinovou a nebo třeba zpěvačku Lauru Brenigen. No a co se informací týče, dobré rady a nápady každé ráno servíruje ve své rubrice Dvakrát měř, jednou řeš Artur Kubica. Dnes se zaměří na domácí mazlíčky, na které tak to uslyšíte už za pár minut.

0: Po celé září každý den ráno po 7 hodině vám nabízíme řidičskou abecedu. Seriál, ve kterém si můžeme osvěžit pravidla silničního provozu. Dnes nabídneme další pokračování, a to krátce před 7:30. Teď do vysílání přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Psala nám jedna naše posluchačka, co dělat s vypaseným morčátkem, jak mu zařídit vyváženou stravu. No tak, jestli máte doma takového mazlíčka, tak je dobré vědět, že morče je bíložravec. Cpe se výhradně rostlinnou stravou složenou z travin, semen, ovoce a zeleniny. A teď to hlavní, to je nejdůležitější. Morče se cpe od rána do večera, aby bylo morčátko spokojené a dobře mu fungovalo trávení. Někde v reklamách se říká, aby mělo zdravé hovínko, musí mít neustálý přísun trávy anebo sena. V průběhu dne žvíká jedno stéblo za druhým a nikdy tak nedostane hlad. Pokud bychom nechali morčátko, tedy to zvířátko, vyhladovět, při nejbližší možné příležitosti se přežere, doslova předspe, aby příště hlad nemělo. Takže je to na vás. Navíc, když mu nedáte najíst, tak mu vezmete celodenní zaměstnání a morče se začne nudit. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Ráno registrujeme na severní Moravě a ve Slezsku velkou oblačnost. Teploty následující v Karviné 15 stupňů Celsia, v městě Albrechticích na Krnovsku tam teď naměříte 13 stupňů. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že dnes se musíme smířit s velkou oblačností. Ojediněle mohou přijít také přehánky nebo občasný déšť, ten by měl ustávat až později večer. Ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty se v níži budou pohybovat do 20 stupňů Celsia, na horách pak naměříte okolo 12.
0: O čem se mluví?
2: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V 7 hodin a 22 minut nabízíme opět malé osvěžení pravidel silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje, a dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a já připomenu, že zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát ale budeme vyjíždět z levého pruhu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet Čtyř zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové čtyři období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Máme pro vás zprávy. Lucka Kociánová u mikrofonu.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by mohl v budoucnu jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Slezské divadlo v Opavě by mohlo být bezbariérové. Nutné úpravy, včetně vybudování speciálního výtahu, dnes projedná městské zastupitelstvo. Celkové náklady na stavební úpravy přesahují 10 milionů korun. V ostravské Staré Bělé chce developer postavit zhruba 30 rodinných domů v záplavovém území. Proti záměru se staví starousedlíci a výstavbu nedoporučuje ani Povodí Odry. Společnost Domy Twins tvrdí, že nové domy zabezpečí tak, aby je případná velká voda neohrozila. Trojanovický úřad chce lidem pomoct s tříděním bioodpadu, proto teď místním nabízí hnědé 7-litrové kyblíky s filtrem. Použít je můžou na sloupky od ovoce a zeleniny, vaječné skořápky nebo kávovou sedlinu. Díky speciálnímu filtru a těsnému uzavření můžou mít lidé kyblík přímo v kuchyni, aniž by je obtěžoval zápach. V Los Angeles udělí americká televizní akademie ceny Emmy. Největším favoritem je druhá řada sezóna seriálu Urgent, který letos získal rekordních 25 nominací. Série z prostředí nemocničního urgentního příjmu sleduje lékaře a zdravotníky během jedné náročné směny, kdy řeší kritické případy i vlastní osobní problémy. No a jaké nás dnes čeká počasí? V kraji bude převládat velká oblačnost, objeví se déšť nebo přehánky, odpoledne pak i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 16 a 20 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Karviné se v ulici Borovského srazila 2 osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Před 2 lety tam byla voda, teď mají ve stejné části ostravské Staré Bělé stát desítky nových domů. Už jste o tom krátce slyšeli v krátkých zprávách před chvílí. Řekneme mnohem více v reportáži za pár minut.

0: Podle zjištění Českého rozhlasu v místě, které před 2 lety zasáhla povodeň, plánuje developer výstavbu nové rezidenční čtvrti, a to v Ostravské Staré Bělé. Projekt počítá s přibližně 30 rodinnými domy v záplavovém území. Místní se obávají další zástavby, proti záměru je i správce toku. Společnost Domy Twins ale ujišťuje, že nemovitosti zabezpečí proti vodě.
1: My bychom to měli úplně za plotem, takže je tam voda, no. Jak vyleje Odra, anebo i tak, když hodně prší, tak jsou tam takové louže.
2: 82-letá Bohunka Sochorková sedí na lavičce s kočkou v klíně a diví se, že mají stavět domy tam, kde je při povodních vždycky voda.
1: Takže oni, kdyby, jako nedej bože, nám zvedli terén tam, tak by nás utopili, no, ty naše zahrady, že?
2: Z toho máte obavu?
1: Z toho máme obavy, ano.
2: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé, Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
3: V této lokalitě bohužel to pokládám za tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou. V roce 1997 byly povodně, v roce 1924 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou. Tak ty lidi se dostanou do problému při nějakých větších přívalových deštích.
2: Stavbu rezidenční čtvrti nedoporučuje ani povodí Odry, říká mluvčí Šárka Vlčková.
4: Jedná se o zpětné zatečení vody vlivem členění terénu. Nepředpokládají se tam velké rychlosti, přesto z hlediska správce povodí nelze výstavbu nové lokality v záplavovém území doporučit.
2: Za firmu Domy Twins jedná Michal Baroš a říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
5: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Samozřejmě historicky 97. 24. tak něco vody tam bylo. Takže prostě tyhle ty věci jsou a prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
2: Ujišťuje, že stavba starousedlíky nijak neohrozí.
5: Máme třeba nařízení povodí Odry, že nesmíme zvedat terén, takže ho zvedat určitě nebudeme. Je to věci těch lidí, co to budou kupovat, ne? Není na těch usedlících. Oni ten barák kupovat nebudou.
2: Aktuálně stavební úřad Ostravy jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Mluvčí radnice Ilona Honusová na dotazy odepsala, že Stará Bělá je samostatný obvod a nepatří pod Ostravu jih. Stavební úřad ze Staré Bělé přešel pod radnici Ostravy jihu před 2 lety. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit s Evou Richtárikovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme zhodnotit aktuální situaci.
2: Tak máme hodně oblačnosti, ojediněle se vyskytují také přehánky. Jedna v oblasti Vítkovska přechází dále k jihozápadu a teploty se pohybují kolem 15 až 11 stupňů Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách je kolem 8 stupňů a fouká jen slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí, 14. den měsíce září. Jak bude?
2: Ta velká oblačnost bude převládat po celý den. Srážky se budou v těch dopoledních hodinách objevovat spíše výjimečně. Odpoledne čekáme na většině území, že nás přijde pásmo přeháněk. Nejde vyloučit ani výskyt bouřky. A k večeru budou srážky opět ubývat. A teploty dnes budou mezi 16 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni a vítr povane zpočátku slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, jaké počasí pak máme čekat v noci na úterý a co zítra?
2: V noci už bude částečně umývat oblačnosti, přechodně může být polojasno až skoro jasno. Zpočátku tedy ještě i v Beskydech může doznívat déšť, ale ten bude i tam rychle se ukončovat. Během ranních hodin se pak budou vytvářet četné mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci budou mezi 12 až 8 stupni Celsia, v údolích ojediněle až k 5 stupňům a vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Během zítřejšího dne pak v těch ranních hodinách ještě počítejme s nízkou oblačností nebo mlhami. Během dne se oblačnost ale bude rozpouštět. Převládne polojasno nebo skoro jasno a teploty budou o něco vyšší než dnes, mezi 18 až 22 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 a vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Přidejme ještě aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 90%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáreková. Děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Býval náma Martin Maxa v 7 hodin a 53 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídneme pár pozvánek. Schubertův písňový cyklus Zimní cesta je na programu dnešního koncertu v sále Slezsko-Ostravské radnice. Představí se na něm operní pěvec Jan Martiník a klavírista David Mareček. Začíná se v 19 hodin. V Třinci se můžete vydat na vernisáž výstavy umělkyně Beaty Haltov z Vendrině. Začíná se v 15 hodin v radniční minigalerii Třineckého magistrátu. A v Ostravě je všem houbařům k dispozici mykologická poradna. Přijít se poradit se zkušeným mykologem můžete mezi 15. hodinou a 16:30 odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravská Nová Huť bude brzy vědět, kdo postaví novou elektrickou pec na výrobu oceli. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance bude podle premiéra Babiše prezident Pavel. Baník Ostrava prohrál ve fotbalové lize po třetí za sebou, doma podlehl Pardubicím 1-2. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty až 20 stupňů. Dobré pondělní ráno přeje Lucie Kociánová. Společnost Nová Huť už dokončuje výběr firmy, která v Ostravě postaví elektrickou obloukovou pec na výrobu oceli. Potvrdil to generální ředitel firmy Radek Strouhal. Nová pec by měla být hotová na konci roku 2029 za odhadovaných 17 miliard korun. Záměr výstavby schválil také Moravskoslezský kraj, podle kterého elektrická pec nebude mít významný dopad na životní prostředí. Zájemců o vybudování tohoto zařízení je podle Radka Strouhala dostatek.
3: Samozřejmě dojednáváme do finále i financování, tak aby jsme byli připraveni vlastně zrealizovat celý ten projekt. Vnímáme to jako obrovskou příležitost vlastně pro to, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejen zpracovatelů.
1: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Na letošní jednání NATO v Ankaře nakonec po zásahu ústavního soudu jeli oba. Pavel se s Babišem sejde na Pražském hradě. Budou probírat koordinaci zahraniční politiky. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek. Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v osmém kole první ligy na domácím hřišti s Pardubicemi 1-2. Je to pro ně třetí porážka za sebou. Po špatném prvním poločase a za nepříznivého stavu 0-2 se prosadil mladý útočník Vít Škrkoň v 81. minutě, ale na body už to nestačilo.
5: Ten druhý poločas už jsme byli lepší a i oni začali hrát trošku už jinak, že jo? Se zatáhli, takže jsme tlačili a bohužel ten první gol přišel pozdě. Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost. Zpočátku výjimečně, přechodně, pak na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. V průběhu večera pak bude srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů. Na horách naměříme okolo 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné se můžete zdržet v ulici Borovského. Srazila se tam dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale počítejte s možným zpožděním. No a my vám už přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lucka Kociánová a Petr Soukup, přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava pěkné pondělí s datem 14. září. V nejbližších zhruba 25 minutách se zaměříme na fungování podniku Nová Huť Ostrava. Ještě předtím tady bude naše v uvozovkách edukativní okénko, které připravuje Martin Písařík a které se jmenuje Co v učebnicích nebylo, dnes pro vás máme už 96. pokračování. No a z muziky vidím před sebou jména jako Michal Tučný, Palo Habera anebo australská zpěvačka Natalie Imbruglia. Přejeme vám pěkný den a dobrý poslech.

0: Poslouchali jste Michala Tučného na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, 8 hodin 12 minut. V Ostravě mizí část rozsáhlého areálu Nové huti. Zbouraná je tam už řada nevyužitých budov a postupně tak vzniká nová průmyslová zóna. Měla by mít rozlohu zhruba 250 hektarů. Podrobnosti v reportáži krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Přátelé, na koupání to dnes nebude, naopak nezapomeňte si vzít deštníky, protože se asi potkáme s nějakou přehánkou anebo občasným deštěm. Aktuální situace na severní Moravě a ve Slezsku je hodně oblačnosti, co se teplot týče. Ve Frenštátu pod Radoštěm v tuto chvíli 14 stupňů Celsia, v Karviné naměříte o 2 stupně více. Prognoza od našich meteorologů hovoří o tom, že ta velká oblačnost vydrží v průběhu celého dne. Počítejme také s přehánkami anebo s deštěm. Odpoledne může výjimečně přijít i bouřka. Srážky by pak k večeru měly ustávat a bude také ubývat oblačnosti. Teploty budou relativně nízké, do 20 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 12 stupňů.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: To byl Pokáče, 8 hodin 22 minut. Ostravská Nová Huť se stále zmenšuje. Pokračují tam demolice starých hal a dalších budov, které Huť už nepotřebuje. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory.
2: Jsme u bývalé ocelárny. Tady se teď zrovna likvidují zbytky šrotu. Samotná ocelárna, ta bude v budoucnu taky zbouraná.
3: Tak my jsme teď vlastně na místě bývalé struskárny, tady byla velká hala, vlastně kousíček za námi, která už šla k zemi.
4: Ukazuje generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal další prázdné místo. Ze starých provozů jsou hromady vytříděné suti.
3: A postupně vlastně čistíme celou tu severní část areálu. Potom samozřejmě budeme postupovat i ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
4: Celý areál Huti má zhruba 2x2 kilometry a mizí víc než třetina rozlohy. Hlavně tam, kde se vyráběla ocel.
5: Ale vělice je to luxusní.
4: A je tu i obří bývalý plynojem. Ten je v demolicích teď na řadě.
6: Objem je 150 kubíků plynu.
4: A výška?
6: A výška 80 metrů.
4: Prozrazuje jeden ze zaměstnanců, který na plynojemu dřív pracoval. Plochu by mohli obsadit noví investoři, s některými už vedení Huti jedná. Stejně tak řeší i to, kdy výrobu oceli znova po letech obnoví. Huť dokončuje výběr firmy, která postaví novou elektrickou obloukovou pec za odhadovaných 17 miliard korun. Zařízení by po roku 2029 nahradilo odstavené vysoké pece výrobou ze šrotu. Termín pořád platí, říká Radek Strouhal.
3: Dojednáváme do finále i financování. Máme to jako obrovskou příležitost vlastně proto, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejenom zpracovatelů.
4: Záměr stavby elektrické pece už schválil jako ekologický i Moravskoslezský kraj. Bude ale nutné vybudovat dostatečně silnou elektrickou přípojku. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: U zprávářského mikrofonu už je připravena Lucka Kociánová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel jeho prodeje. Podle návrhu zákona by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. Krnovská radnice dokončila výměnu parkovacích automatů. Zastaralé původní stroje už nebylo možné udržovat v provozu. Nový systém je plně funkční ode dneška. Nabízí třeba bezhotovostní platbu parkovného, ale i první půl hodinu zdarma. Český Těšín připravuje přestavbu takzvaného Zlatého trojúhelníku. Jde o betonový brownfield, plochu v centru města, kde kdysi bylo autobusové nádraží. Pravidelně tam probíhají tradiční bleší trhy. Podle územní studie tam má vzniknout nový park. 7 klíčníků dnes ve svatovítské katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty, které se používaly při korunovaci českých králů, si první 4 dny budou moci prohlédnout školáci. Od soboty se pak už výstava otevře pro všechny. Basketbalisté Opavy dnes rozehrají kvalifikační turnaj o účast v Lize mistrů. Jejich prvním soupeřem v bulharském Samokově bude v osmifinále Dziky Varšava. Zápas začne v 15 hodin a 30 minut. K postupu potřebují svěřenci trenéra Davida Zacha porazit 4 soupeře. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převládat velká oblačnost, objeví se déšť nebo přehánky. Odpoledne pak i bouřky. Teploty dnes naměříme mezi 16 a 20 stupň Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na 332. kilometru ve směru na Prahu je porouchané auto, které brání hladkému průjezdu. Projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava a Karel Gott, 8 hodin 39 minut. Míříme do Českého Těšína. Tam chtějí opravit část starého autobusového nádraží. Jde o místo, kde se pravidelně konají bleší trhy. Radnice chce plochu přestavět, má tam být více zeleně a také jedna budova. Tradiční blešáky by měly zůstat. Bližší informace pro nás má Natálie Janišková. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Ta původní plocha autobusového nádraží je nedaleko vlakového nádraží a současného autobusového terminálu. Jde o betonový plácek v centru města, který chce radnice v budoucnu smysluplně využít. Aktuálně je plocha o něco málo větší než fotbalové hřiště, vedená jako brownfield. Lemovaná je ulicemi Frýdecká a Jablunkovská a místní té ploše začaly říkat Zlatý trojúhelník.
0: No a Natálie, jak by mohl ten Zlatý trojúhelník tedy vypadat to v budoucnu?
1: Podle té nejnovější územní studie by měla na té ploše vzniknout jedna nová budova. K čemu by měla sloužit, to se zatím bohužel neví. Měla by se taky zlepšit dostupnost pro pěší, výhledově by se mělo opravit i podchod zvaný Demeloch, aby byl bezbariérový, potom místní volají už dlouho.
0: Objeví se místo toho stávajícího betonu více zeleně?
1: Je to tak, má tam vzniknout nový parčík s lavičkami a chodníky. Mělo by jít o takové pokračování parčíku Komenského sadu naproti stávající poliklinice. Ta zelená plocha má navazovat také na střechu té nové budovy, která bude osázená květinami a trávou. Celkově v tom prostoru budou nové stromy, keře, záhony i zatravněná plocha.
0: No a kdy se tedy začne?
1: To zatím také ještě není jasné. Radnice prozatím rozdělila projekt do tří etap. Jako první vznikne zelený parčík, potom radnice dočasně změní celou plochu na zelenou, vysadí tam trávu a keře a bude připravovat výstavbu budovy. A v poslední třetí fázi dojde k výstavbě vedle už fungujícího parčíku. Vyroste tam budova se zešikmenou střechou, která bude na parčík jakoby navazovat. A já ještě doplním, že kompletní územní studii zveřejnila radnice na svých stránkách a jsou v ní i další detaily.
0: Jak by se tedy mělo změnit bývalé autobusové nádraží v Českém Těšíně, to nám pověděla Natálie Janišková. Děkujeme za to.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Dnes jsme se ještě nepodívali, jak to vypadá s počasím na horách. V Beskydech je oblačno, na vrcholu Lysé hory teď teplota 9 stupňů, trochu chladněji, o 1 stupeň je na Pradědu. V Jeseníkách, pokud dnes na hory vyrazíte, tak počítejte s velkou oblačností a s teplotami nepříliš vysokými, okolo 12 stupňů Celsia. V Nížinách bude tepleji, ale ten ráz počasí bude stejný, hodně oblačnosti, místy přehánky anebo občasný déšť, výjimečně bouřka. Oblačnosti bude pak ubývat až později k večeru. V Nížinách se dočkáme teplot mezi 16 a 20 stupni.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a své rázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
5: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
4: Premiéra čtvrté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O čem dnes budou jednat opavští zastupitelé, i to řekneme ve zprávách. Za 6 minut je bude servírovat Lucka Kociánová. Teď ale veselá minuta s Arturem Kubicou.
1: Zasmějte se s námi! A to paní učitelka ve škole povídá dětem. Kdo mi děti vysvětlí, jaký je to harmonický život, kdy spolu lidé žijí v harmonii? Tak kdo to ví, tak ten dostane jedničku. A to se hned přihlásí takový chlapeček a povídá. Harmonický vztah, tak to je přesně vztah mých prarodičů. Dědeček s babičkou žijí v harmonii, protože děda hrozně chrápe a babička nedoslýchá. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. V Opavě budou jednat zastupitelé například o bezbariérových úpravách Slezského divadla. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v lize s Pardubicemi 1-2. Dnes bude oblačno, přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda, počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé, tedy lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Mohla by se tak zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě, říká Vojtěch.
2: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím, takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
0: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. Slezské divadlo v Opavě by mohlo být bezbariérové. Nutné úpravy, včetně vybudování speciálního výtahu, dnes projedná městské zastupitelstvo. Celkové náklady na stavební úpravy přesahují 10 milionů korun.
3: Výtah vestavěný do krajní části historické budovy, další místa v hledišti pro vozíčkáře, ale taky hmatové úpravy, vodící linie a signální pásy, včetně navigačního systému pro nevidomé. Zastupitelé by dnes měli hlasovat o možnosti požádat o státní dotaci na tyto úpravy. Z Opavy Martin Kne. Český rozhlas.
0: V Česku roste zájem o školní doučování. Potvrzují to Českým rozhlasem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Sport. Baník Ostrava v 8. kole první fotbalové ligy prohrál na domácím hřišti s Pardubicemi 1-2. Domácí se herně i střelecky trápili a prosadil se až za stavu 0-2 před koncem útočník Škrkoň. Nepovedený zápas, po kterém fanoušci domácích skandovali, my chceme Baník. Hodnotí to trenér Baníku Roman Skuhravý.
4: My máme skvělý fanoušky, já prostě o tom vůbec nepochybuju. A já vím, že jsou naštvaný, já vím, že chtějí se konfrontovat se Spartou a se Sláví, ale na tom ještě nemám. To je pro mě jako reálný pohled, ale vůbec to není berlička, to je pro mě jako fakt. Rozhodně nechci, aby na mě nebyl tlak, ale já jsem to slyšel, jo, že jako krásně jako vypovídám, ale já opravdu jako ty kroky dělám. To, že je to takhle bolavý a pro fanoušky především a pro hráče taky, to tak prostě někdy je.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost. Zpočátku jen výjimečně, přechodně pak na většině území déšť nebo přehánky. Odpoledne nelze vyloučit ani bouřku. V průběhu večera pak bude srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 16 až 20 stupňů. Na horách naměříme okolo 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 56 mezi Baškou a Frýdlantem nad Ostravicí se pohybuje vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřen, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Společnost na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vám dnes dopoledne dělají Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme příjemný den a také dobrý poslech. Nejbližší budoucnost v našem vysílání bude patřit magazínu Křížem krajem a v něm dnes zamíříme do ostravského planetária. Jeho kopule totiž ukrývá největší dalekohled u nás, kterým může veřejnost pozorovat noční oblohu. Budeme o tom mluvit už za pár minut.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vota, tak říkají pracovníci Planetária Ostrava svému pokladu, největšímu pozemnímu dalekohledu, který můžou návštěvníci pozorovat noční oblohu. Zkrátka VOT znamená velký ostravský dalekohled. A právě na něj se při návštěvě Planetária zaměřila redaktorka Romana Kubicová.
2: Je mnoho míst, kde se můžete v planetáriu zastavit, žasnout, zkoušet, dívat se, kochat se. Ale my jsme si pro dnešek vybrali s panem ředitelem Martinem Viláškem stelární observatoř. Zní to hezky, přeložte to.
3: Stelární observatoř je vlastně hvězdárna, kam mohou zavítat naši návštěvníci na večerní pozorování a mohou se podívat vlastně největším dalekohledem v České republice určeným pro veřejnost na objekty ve vesmíru.
2: Kdybych byla bývala jela do vašeho planetária úplně poprvé, tak uvidím tu velkou věž a myslím si, že půjdu tam. A teď vlastně míříme tady dovnitř té moderní budovy, vlastně úplně do útrop.
3: Ano, ta věž, která je vedle nás, ta je typická, protože ta tady stojí vlastně už 45 let. My přímo nevyužíváme, ale v prostorách planetária máme spoustu jiných místností, kam se třeba návštěvníci hned tak nedostanou, anebo třeba jenom v doprovodu zaměstnanců nebo našich externích spolupracovníků. A jednou z takových místností je právě hvězdárna.
2: A vy už třímáte klíče, tak pojďme odemknout. Co nás čeká? Schody? No, to jste mě překvapil. Já jsem si říkal, že bude muset trošku výš.
3: Hvězdárny většinou bývají co nejvýše položené, aby měli co nejlepší rozhled tím dalekohledem samozřejmě. No a taky z povětrnostních důvodů, protože, jak vidíte, kopule jsou kulaté a kolem nich vlastně velice dobře potom proudí vítr.
2: Dobře, tak já půjdu teda první. Tak, ale bylo to jenom pár schodečků a vždycky čekám strašnou zimu a tady je strašné teplo. Ale to je tím, že vlastně máte zataženo, že?
3: Ano, kupole je sice teď zavřená, ale vlastně při pozorování tady musí být stejná teplota jako venku. No a my si otevřeme štěrbinu kupole teďka.
2: Automaticky, žádná klička, jak už jsem to viděla na mnoha malých hvězdárničkách a první, co nás oslní, je podzimní slunce.
3: Ano. Tak kupole se dá otevírat buď tedy takto přes tlačítka, anebo potom přes počítač, protože dalekohled je s tou kupolí propojený počítačově, no a tam, kam se natočí dalekohled, tam se potom otáčí i celá ta kupole. Takže nám to pomáhá, nemusíme se během pozorování starat o řízení té kupole, ona prostě se navádí za tím dalekohledem.
2: No nicméně většinou na stránkách teda varujete zejména v zimním období, aby se lidé oblékli i přes tu dírku sem zaproudí pěkně chladný vzduch, je to tak?
3: Ano, je to v podstatě jako kdybychom byli venku, je to z toho důvodu, že ten dalekohled, respektive zrcadlo toho dalekohledu, musí mít stejnou teplotu jako ovzduší, aby nedocházelo k nějakému deformacím toho zrcadla a mohli jsme pozorovat klidný obraz v tom dalekohledu.
2: Za doby, co dělám astronomické okénko, tak dobře vím, že největší pozemský dalekohled leží v Chile. Ano, vy přikyvujete, takže prospěla jsem. A největší pro veřejnost, kterým můžeme pozorovat, leží tady právě v Ostravě, nebo stojí, pardon, neleží, je v plném výkonu. Tak kdy, kde a kdo jej takto sestrojil?
3: Náš dalekohled pochází ze Spojených států, tedy společnost Planewave ho vyrobila, no a má průměr zrcadla 61 cm, ohnisková vzdálenost toho dalekohledu jsou 4 metry, no a my vlastně tím dalekohledem můžeme pozorovat objekty až 60 tisíc krát slabší, než ty, které vidíme očima na obloze.
1: Dodává ředitel Planetária Ostrava Martin Vilášek. Co nejkrásnějšího už tímto dalekohledem viděl, to nám poví hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Možná jste pravidelnými hosty veřejného astronomického pozorování v planetáriu Ostrava a možná jste tam ještě nikdy nebyli. Každopádně dalekohled, kterým zájemci hledí ke hvězdám, stojí opravdu za pozornost. Už před písničkou nám o něm ředitel planetária Martin Vilášek prozradil, že je největším pozemským dalekohledem u nás, který je určen k pozorování veřejností. Navíc už se jej zeptala redaktorka Romana Kubicová.
2: Co nejkrásnějšího jste už jím pozoroval?
3: No tak nejkrásnějšího na té obloze je všechno krásné, takže začneme třeba měsícem, planetami, můžeme se dívat na různé hvězdokupy. Kulové hvězdokupy jsou v něm vidět velice krásně, hlavně třeba teď na té letní obloze, které jsme pozorovali, nebo i otevřené hvězdokupy, čili taková volná seskupení hvězd, barevné dvojhvězdy občas pozorujeme, no a sem tam i nějakou tu mlhovinu a vzdálené galaxie.
2: Z toho by se jednomu až zatočila hlava. Ideálně je sem přijít a podívat se třeba i na ty vystavené, vlastně to jsou snímky, ale skrze váš dalekohled pořízené, kýváte hlavou, že ne?
3: Zatím ještě ne, my teď s fotografováním začínáme. Ty obrázky, které máme tady v kopulích, tak ty jsou z NASA, ESA a nebo od našich kolegů astronomů, které jsme si tedy vypůjčili a slouží nám tady ke vzdělávacím účelům, protože když je zataženo a nemůžeme otevřít kopuli, tak třeba školním exkurzím můžeme ty obrázky ukázat a povídat jim o tom, co by bylo vidět, kdyby tedy bylo jasno, nebo co se dá pozorovat ve večerních hodinách. Pro školy máme hlavně pak tu druhou kopuli, kde probíhají tedy prohlídky dalekohledu spojené s pozorováním slunce, tedy pokud je hezké počasí.
2: Aha, takže skrze tento se na slunce nepodívám. Proč?
3: No tenhle ten dalekohled je příliš velký. Jo. Tady vlastně velikost toho zrcadla je důležitá proto, aby pozbíralo co nejvíce světla z těch slabých, vzdálených kosmických objektů a zesílilo nám ho, abychom je tedy lépe viděli. Když to na slunce používáme přístroje spíše menší, tedy aspoň jako v těch podmínkách našich, abychom mohli vidět třeba celé to sluníčko, pak používáme speciální přístroje, kterými vidíme třeba erupce nebo protuberance, což jsou jevy, které na sluníčku jsou neustále, ale lidské oko je nevidí bez použití speciální techniky.
2: No a ještě když tak hezky o tom vyprávíte, tak mě pořád vrtá hlavou otázka, jak sem takový dalekohled putuje z Ameriky. To letí letadlem, pečlivě zabalený, aby se nerozbil.
3: Ano, přijelo to vlastně dopravou nějakou, myslím, že to bylo asi spíš námořní dopravou. Přijelo to zabalené všechno v bedně, takže jsme to museli rozbalit. No a pomocí jeřábu, protože jednotlivé díly váží více než 100 kg, tak jsme to tady dostali všechno na své místo. Takže celková hmotnost toho přístroje je téměř půl tuny.
2: To musela být show, když jsem byl přistavený jeřáb, lidi se koukali, co se děje, že jo? V kterém pak to bylo roce?
3: Bylo to před 2 roky, v roce 2024, v červnu. No a ten dalekohled jsme vlastně pořídili díky finanční dotaci magistrátu města Ostravy.
2: Proto jste-li z Ostravy nebo i zdaleka, klidně se dívejte, kdy tady bude veřejné astronomické pozorování, jak jste zjistili právě. V našem rozhovoru čeká vás výborný dalekohled, kterým uvidíte nevídané. Na vašich stránkách pravidelně zveřejňujete termíny.
3: Ano, pozorování míváme většinou ve středu anebo v sobotu během týdne a jednotlivé časy se liší podle toho, jak zapadá sluníčko, čili v každém ročním období je to trošičku jinak. V těch podzimních měsících nebo podzimních a zimních měsících je to samozřejmě blíže k té půl sedmé. V letních měsících začínáme třeba až v 10 hodin večer a končíme o půlnoci.
2: Dodává Martin Vilášek, ředitel Planetaria Ostrava. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: No a já přidám ještě pozvánku na zítřek. My se v tom úterním pořadu vydáme k Mařenčině Studánce, což je zastavení na naučné stezce na Frenštátských horečkách. Tato oblast nedávno prošla obnovou. Kdysi na toto místo velmi rád chodil frenštátský básník Josef Kalus. Pro něhož byly hory a příroda velkou inspirací. Zítra nabídneme mnohem více v pravidelném čase 10 minut po 9.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Přátelé, co myslíte, patří žampiony do mrazničky? Pokud si nejste jisti, tak poslouchejte další pokračování Babský hrad, které vám budou nabídnuty už za chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo těstovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopolední program Českého rozhlasu Ostrava. Stavební práce na stavbě opatření, které mají zvýšit bezpečnost na přejezdu na železničním koridoru ve Studénce, nabraly zpoždění. Podle radnice bude úplně hotovo nejdříve příští rok v červenci. Máme pro vás více podrobnějších informací, dočkáte se jich už za pár minut.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Lenkou Filipovou jsme pobyli 3 minuty v dnešním dopoledním programu Českého rozhlasu Ostrava. Lidé ze Studénky budou muset projíždějící kamiony poslouchat minimálně ještě měsíc. Dokončení objížďky od průmyslového areálu k dálnici D1 má další zpoždění. Nákladní auta tak stále jezdí přes centrum. Stavba nové silnice souvisí s budováním podjezdu, který má zabránit dalším kolizím na železničním přejezdu ve Studénce. Více už ví reportérka Silvie Mikulcová. Silvi, pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Proč se tedy stavba spožďuje?
1: Ano, těch důvodů je několik. Podle vyjádření mluvčího zprávy železnic Davida Kabelého pro novinky.cz v podstatě jde o problémy týkající se technické stránky. Zmiňoval například vedení kanalizace vody a dalších sítí. Nutné je také předělat podobu oplocení veřejného osvětlení. Kvůli těmto komplikacím se podle zprávy železnic dokončení objížďky posune na polovinu října. Pracuje se v ulicích Butovická a poblíž průmyslového areálu, což souvisí právě se stavbou objížďky. Zároveň se dokončuje úprava křižovatky, přemístění vodovodu a výstavba části podjezdu v ulicích 2. května nádražní a Tomáška. Pro část stavby je nutné také získat výjimku pro přesun chráněných živočichů nebo chráněných obojživelníků, na kterou se stále čeká.
0: Jak zpoždění při stavbě objížďky ovlivní dokončení podjezdu pod kolejemi?
1: Zpráva železnic nám potvrdila, že se zpoždění podjezdu pod železnicí netýká a že ten tedy bude dokončený v létě 2027 a stavaři taky dodrží plánovaný rozpočet zhruba 600 milionů korun, i když se i tam objevilo několik problémů, jako jsou třeba rozdíly ve výškovém uspořádání kolejí, nutnost sanace půdy a nebo úprava kabelových tras.
0: A proč se zrovna na tomto místě začal nový podjezd stavit?
1: No, Studénka je na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Prahou a jde tedy o velmi frekventované místo. Navíc tam řada vlaků nestaví, to znamená, že tam projíždí velkou rychlostí a v minulosti tam došlo ke kolizím. Já třeba připomenu rok 2015, kdy tam projíždějící pendolino narazilo do kamionu, který uvízl na přejezdu. 3 lidé tehdy zemřeli, 10 dalších se zranili. Polský řidič, který nehodu zavinil, vjel na přejezd, i když už svítila červená výstraha, zůstal pak stát mezi závorami. Soud ho uznal vinným a poslal ho na 8,5 roku do vězení. Přejezd je od začátku března tedy uzavřený v souvislosti s tou stavbou. Místo něj tam vzniká podjezd, ten bude 12 metrů široký, sloužit bude chodcům, cyklistům, osobním autům a taky hasičům nebo sanitkám. Nicméně kamiony už se tam nevrátí, budou muset jezdit po té nové objížďce.
0: Tolik tedy Silvie Mikulcová, která nás informovala o tom, jak pokračuje dokončení objížďky od průmyslového areálu ve Studénce k dálnici D1. Děkujeme za informace.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu. Co konkrétně tedy je dnes na programu? O tom se budu mluvit ve zprávách. Ty vám přesně za 4,5 minuty nabídne Lucka Kociánová. Ještě předtím zaspívá Dalibor Janda.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu, řešit mají obranné výdaje. V ostravské Staré Bělé, kterou před 2 lety zasáhla povodeň, plánuje developer novou čtvrť. Zemřel bývalý fotbalový brankář a sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško. Dnes bude oblačno, přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje.
2: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit. Na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 2028-2029. Jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
0: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. V ostravské Staré Bělé chce developer postavit zhruba 30 rodinných domů v záplavovém území. Proti záměru se staví starousedlíci a výstavbu nedoporučuje ani Povodí Odry. Společnost Domy Twins tvrdí, že nové domy zabezpečí tak, aby je případná velká voda neohrozila.
3: Záměr se nelíbí ani starostovi Staré Bělé Mojmíru Krejčíčkovi z nezávislého sdružení.
4: V této lokalitě pokládám tu výstavbu v takovém rozsahu za nešťastnou. V roce 1997 byly povodně, v roce 1924 byly povodně. Dolní část té lokality byla pod vodou.
3: Za firmu Domy Twins jedná Michal Baroš. Říká, že mají v plánu dostatečná opatření proti vodě.
5: Samozřejmě jsme tam v povodňovém pásmu, to víme, ale jenom ve stoleté vodě. Prostě to byste nepostavila půl Ostravy, kdybyste tady tohle chtěla namítat.
3: Aktuálně stavební úřad Ostravy jihu řeší příjezdovou cestu k lokalitě. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Trojanovický úřad chce lidem pomoct s tříděním bioodpadu. Proto teď místním nabízí hnědé 7-litrové kyblíky s filtrem. Použít je můžou na slupky od ovoce a zeleniny, vaječné skořápky nebo kávovou sedlinu.
6: Díky speciálnímu filtru a těsnému uzavření můžou mít lidé kyblík přímo v kuchyni, aniž by je obtěžoval zápach. Obec vyčlenila na každou domácnost jeden kus. Podmínkou ale je, aby měla zaplacené poplatky za svoz odpadu. Strojanovic Klára Křižáková, Český rozhlas. Sport.
0: Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško, který se potýkal s rakovinou. Informoval o tom na sociálních sítích Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost. Zpočátku výjimečně, přechodně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne nelze vyloučit i bouřku. V průběhu večera bude srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů, na horách naměříme okolo 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Třinci se na silnici 474 za benzínovou pumpu bouralo. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři minuty po desáté vás zdraví a pěkné pondělí přejí po frekvencích Českého rozhlasu Ostrava Lucka Kociánová a Petr Soukup. Máme pro vás pravidelný dopolední program. V jehož rámci vám už za chvíli nabídneme možnost se soutěžně realizovat. Hovořím o moravskoslezském rozhlasovém kvízu. Pokud jste hraví a soutěživí, chvilku vydržte s námi s Českým rozhlasem Ostrava. Pěkný den.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Je to tak, můžete si teď s námi s Českým rozhlasem Ostrava zasoutěžit a případně i něco pěkného vyhrát. Já se zeptám, kdo je na telefonu. Dobrý den.
2: U telefonu je Danuše, dobrý den.
1: Danuše, já vás zdravím. Můžete si u vás trošku stišit rádio?
2: Já ho mám úplně vypnuté.
1: Tak teď je to lepší. Zpočátku jsem se tam slyšel vícekrát a ta ozvěna nedělá dobře v našem vysílání. Tak, mám pro vás opět otázku, která, jak vyplývá z názvu naší soutěže, se bude týkat našeho regionu. Dávám také možnosti a pokud si zvolíte tu správnou odpověď, výhra, právě dnes je to kniha s názvem Láska pod italským sluncem, tak ta knížka bude vaše. Připravená?
2: Ano.
1: Tak Danuše, poslouchejte. Jakub Oberva, Plameny a Země duní. To jsou tři romány z trilogie Černá země, která je dokumentární kronikou života na Ostravsku od poloviny 19. století až do konce první světové války. Posloužila dokonce jako námět ke stejnojmennému seriálu dřívější československé televize. A já se vás ptám, jak se jmenuje autor tohoto literárního díla? Víte to, anebo chcete možnosti?
2: Je, tak to fakt nevím.
1: Tak nabízím tato jména. Ivan Olbracht, Vilém Závada anebo Vojtěch Martínek? Ivan Olbracht, Vilém Závada,
2: já
1: Vojtěch Martínek.
2: Viléma Závadu.
1: Zkoušíte Viléma Závadu a to neděláte dobře.
2: Nevadí.
1: Je mi líto, Danuše, snad někdy příště. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ptám se po druhé, kdo pak je na telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zošové.
1: Paní Ludmilo, ta otázka je úplně stejná. Jak se jmenuje autor trilogie Černá země? Ivan Olbracht, Vilém Závada anebo Vojtěch Martínek?
3: Já bych řekla, že ten Vojtěch Martínek.
1: Správná odpověď. Tak já vám moc gratuluju. Knížka Leonie Jemekové Láska pod italským sluncem je vaše. Vydržte mi na telefonu, já si poznamenám adresu, abychom věděli, kam cenu poslat. Jinak popřeju krásné pondělí. Naslyšenou.
3: Taky přeju všem hezké pondělí.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ale pokud přemýšlíte, jak naložit s dnešním volným časem, tak v Opavě můžete třeba zajít na mši a následnou komentovanou prohlídku švédské kaple. Těch pozvánek ale tady bude daleko více. Budeme se jim věnovat poté, co dospívá Marika Gombitová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Marika Gombitová byla také součástí dnešního dopoledního programu Českého rozhlasu Ostrava. Krátce před 10:30 nabídneme pár pozvánek. V Opavě jste zváni na komentovanou prohlídku švédské kaple. Začíná se o 6:30 večer, ještě předtím se bude v kapli sloužit mše. Ta začíná už v 17:30. Čtete-li rádi knížky a rádi byste o nich mluvili i s ostatními, tak se vydejte do otevřeného čtenářského klubu na Novou osmičku ve Frýdku Místku. Setkání milovníků knih tam začne v 17 hodin. Schubertův písňový cyklus Zimní cesta, tak to je na programu dnešního koncertu v sále Slezsko-Ostravské radnice. Představí se operní pevec Jan Martiník a klavírista David Mareček. Začátek koncertu je v 19 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová opouští frekvence Českého rozhlasu Ostrava po 10:30 a to proto, abychom mohli zamířit na Bruntálsko. Ze zámku v Jindřichově se opět budou ozývat stavební práce. Začíná totiž další etapa rekonstrukce tamní památky. Stavaři ale musí řešit kuriozní problémy. Na půdě se zalíbilo vzácným mostům. Jde o netopíry. I proto potřebovali zahájením stavby získat stanovisko odborníka na tyto létající savce.
1: Jak se vrtí, tak to právě vysíláte do chloukačí signál a natáčejí tu hlavičku, aby to líp slyšeli. Teďka si nás jako těma chloukačníma signálama osahávají, říkají si, co nám to sem vlezlo na tu půdu.
2: Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny vytáhl přístroj, skrze který můžeme netopíry i slyšet. My jsme teď prošli skoro celou půdu a kdyby mě na to neupozornil, tak bych si ani nevšiml, že nad hlavou mám zhruba 100 kusů kriticky chráněných netopírů.
1: Z kriticky ohrožených druhů tady žije vrapenec malý, který tady vytváří opravdu velkou kolonii. Tamhle máme další vrapence.
2: Ten jejich let je překvapivě tichý, není to tak, jako když třeba ve městě zletnou holuby a slyšíte plácání křídel.
1: V letošním roce jsme při sčítání tady napočítali 285 zvířat, což je na vrapence opravdu velká kolonie.
2: Na zámku v Jindřichově ale začíná další fáze rekonstrukce.
1: Podle zákona jsou chráněni nejen ti živočichové, ale jejich stanoviště. Tak se to vlastně vztahuje na celou tu půdu, vlastně ta je stanovištěm z pohledu zákona a tudíž proto, aby mohly být zahájeny stavební práce, tak musel nejdřív krajský úřad v Ostravě vydat výjimku z ochranných podmínek kriticky ohroženého druhu.
2: Venku před zámkem se potkávám s kastelánem Tomášem Peterem.
3: Budeme začínat rekonstrukci jižního a východního křídla. Bude se rekonstruovat střecha, celé první patro. Budou se zateplovat stropy, renovovat podlahy. Budou se zpět instalovat dobové kleinovské dveře. A v přízemí se bude rekonstruovat největší sál z doby ještě Bartelsteinu.
2: Netopíři by rekonstrukci ale zkomplikovat neměli. V říjnu se kolonie nejspíše rozpadne a vrátí se až na jaře a do té doby mají stavaři čas na práci. Po návratu zvířat ale musí pracovníci část půdy zakonzervovat pomocí textilních stěn, aby netopíry nerušily práce. A taky je nutné zachovat průlety ven. Z Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším pondělním dopoledním hostem bude opavský rodák Michal Krásný, hudebník, který se pohybuje na české i mezinárodní scéně. Jako basista hraje například s jazzovým trumpetistou Láco Déčím. Nejen na to, co obnáší hrát po boku významného a svérázného trumpetisty, se bude ptát Kateřina Huberová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Studnice dobrých nápadů, tak to je náš kolega Artur Kubica, jak sám sebe označuje, kutil tělem i duší. Svou rubriku Dvakrát měř jednou řeš nabídne už za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Psala mi jedna naše posluchačka, co dělat s vypaseným morčátkem, jak mu zařídit vyváženou stravu. No tak, jestli máte doma takového mazlíčka, tak je dobré vědět, že morče je bíložravec. Cpe se výhradně rostlinnou stravou složenou z travin, semen, ovoce a zeleniny. A teď to hlavní, to je nejdůležitější. Morče se cpe od rána do večera, aby bylo morčátko spokojené a dobře mu fungovalo trávení. Někde v reklamách se říká, aby mělo zdravé hovínko, musí mít neustálý přísun trávy anebo sena. V průběhu dne žvíká jedno stéblo za druhým a nikdy tak nedostane hlad. Pokud bychom nechali morčátko, tedy to zvířátko, vyhladovět, při nejbližší možné příležitosti se přežere, doslova předspe, aby příště hlad nemělo. Takže je to na vás. Navíc, když mu nedáte najíst, tak mu vezmete celodenní zaměstnání a morče se začne nudit. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jakou kauzou se dnes bude zabývat krajský soud v Ostravě? To je téma pro zprávy, které vám za 8 minut na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nabídne Lucka Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte? Přikoulíte?

0: to přikulovat je lepší než koule, že jo?
1: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Soud v Ostravě dnes uzavře případ obchodu se stovkami kilogramů červeného fosforu. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Staré autobusové nádraží v centru Českého Těšína čeká proměna. Dnes bude oblačno, místy přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Krajský soud v Ostravě dnes uzavře případ skupiny obžalovaných, která podle státního zástupce organizovala dovoz stovek kilogramů červeného fosforu z Ukrajiny. Červený fosfor je důležitou chemickou látkou při výrobě pervitinu. V jednom případě ale místo objednaného fosforu dorazil do Česka obarvený cement.
5: Celá ta skupina obžalovaných se podílela na organizování dovozu červeného fosforu z Ukrajiny do České republiky a jeho částečného vývozu do Polska.
6: Popsal státní zástupce Michal Togner.
5: Jedná se o množství určené k výrobě více než jedné tuny pervitinu.
6: Z odposlechu je patrné, že obžalovaní udržovali konspirační mluvu. Ve svých hovorech používali pro fosfor krycí názvy odkazující na stavební materiál. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: V Česku bude tento týden většinou oblačno nebo polojasno, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se bude postupně vyjasňovat. Zítra bude v nížinách Čech a na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bude ve středu s maximy až 27 stupňů. Pak se znovu zatáhne a objeví se přehánky, ojediněle i bouřky. Ve čtvrtek by teploty neměly přesáhnout 20 stupňů. Podobné počasí vydrží i na konci týdne. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo k přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
7: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
4: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, Tropin, nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je třeba se o pomoc přihlásit včas. Český Těšín připravuje přestavbu takzvaného Zlatého trojúhelníku. Jde o betonový brownfield, plochu v centru města, kde kdysi bývalo autobusové nádraží. Pravidelně tam probíhají tradiční bleší trhy. Podle územní studie tam má vzniknout nový park.
8: Dominantou plochy má být nová budova. Její využití ale ještě není jasné. Dům bude mít šikmou střechu osázenou zelení, která bude navazovat na park. Město chce plochu měnit po etapách. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převládat velká oblačnost. Zpočátku výjimečně přechodně na většině území déšť nebo přehánky, odpoledne nelze vyloučit i bouřku. V průběhu večera pak bude srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů, na horách naměříme okolo 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ve Frýdku Místku je uzavřena ulice Jiřího Hakena. Probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 8. listopadu. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Petr Soukup, pěkné pondělní dopoledne vám přeji. My vám už za chvíli nabídneme náš pravidelný pořad Host Českého rozhlasu Ostrava a v něm představíme muzikanta, jazzmana Michala Krásného, rodáka z Opavy. Kateřina Huberová ho pozvala k mikrofonu a vy za chvíli uslyšíte, jak se mu daří v roli hudební i té životní. Pěkný poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová. Možná teď trošičku více zdůrazňují ostravské rozhlasové studio, protože za normálních okolností v téže místnosti se mnou sedí host. Dnes je to trošku zajímavější, protože můj host sedí v Praze, v karlínském studiu. Je to vynuceno okolnostmi, ale jsem moc ráda, že se nakonec i takto pouze posluchu. Zdravím s Michaelem Krásným. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Můžete jít, Michale, možná trošičku zase dál od toho mikrofonu, teďka už jste se k němu přivinul.
2: No úplně jsem se ho přitulil.
1: Co říct k vaší osobě? Tak když si vás člověk jako chce nějak trošičku proklepnout, nejdřív na nás vyskočí, že jste jeden z nejvýznamnějších českých baskytaristů a skladatel. Já bych k tomu doplnila jako na úplně stejné úrovně velmi zajímavý zpěvák, ale do toho jste elektrotechnik. Zajímavě namíchané dispozice. Co bylo dřív?
2: No, dřív, to je zajímavá otázka. Co jste mě dostala, nevím. Jako, samozřejmě, že jsem se elektrotechnice věnoval se svým dědou, celé svoje dětství. To bylo jako nádherné a to mě k tomu nějak jako otevřel mi ty dveře tady k tomuto světu, ale teďka, když nad tím uvažuju, tak vlastně nejdřív byla hudba, protože babička moje byla učitelka klavíru, no a my jsme od mala museli hrát na klavír všichni. Od 5 let jsem chodil na flétničku jako každé dítě a od 6 jsem hrál na piano, takže vlastně ta hudba byla daleko dřív než elektrotechnika, která se stala moje životní vášní, řekl bych.
1: Já jsem právě dneska nad váma přemýšlela cestou sem v autě a říkala jsem si, když člověk zvolí tak dvě odlišné disciplíny, tak co je zatím? Jestli jste se vlastně někdy vůbec z toho řemesla, které s tou elektrotechnikou jakkoliv souvisí, dotkl?
2: Já to dělám svým způsobem doteďka. Máme takovou, řekněme, firmu, nebo respektive svému dlouholetému příteli, kamarádovi, kterého znám z vysoké školy, tak s ním jsme proseděli mnoho večerů právě nad tématem obnovitelných zdrojů energie a do dneška vlastně spolu si vždycky vybereme nějaký, řekněme, hezký nebo zajímavý projekt a společnými silami ho dáme dohromady. No. Je to stále živé téma pro mě.
1: Obnovitelné zdroje jako téma s baskytaristou a hudebním skladatelem, to se neděje běžně. K té muzice bych se asi vlastně zase vrátila, ta mě na tom zajímá možná ještě trošku více, třeba i jenom z toho důvodu. Já jsem vás vnímala, ale když jsem si vás uvědomila naprosto jednoznačně, když jsem narazila na vaši verzi písničky Když jdou na mužského léta, a já jsem se u toho nesmírně bavila a říkala jsem si, jo, tak takováhle fantazie hudební, to mě hrozně baví. Kdybyste by měl definovat vlastně muziku jako takovou, co to je, když řeknu hudba, co vám naskočí jako první?
2: To je jako strašně složité téma, ale protože s tím jako muzikant, samozřejmě nevím, jak to mají ostatní muzikanti, za ně hovořit nemůžu, ale za sebe soustavné téma, které si jako muzikant jako klade tu otázku, co to vlastně je. No a v poslední době řekl, že jsem přišel na to, že to je jako, že to je lék. Je to lék lidské duše, lidského nitra. To je pro mě hudba, no.
1: Kdy jste ji našel do té míry, že najednou se stala tím, jak ji ve vašem podání vnímáme? To znamená, vy jste si, mimochodem jste opavský rodák, teda, no, to ještě se taky toho dotknem, protože to samozřejmě jako pro nás má svůj půvab. Takže tady v Ostravě jste dělal lidovou konzervatoř, taky máte ješkárnu v Praze.
2: Ano.
1: To znamená, že v té chvíli už jste se potkal nejenom že s hudbou, ale konkrétně s jazzovou hudbou, a nebo kdy vám do toho života vlastně a za jakých okolností vlezla?
2: Úplně živě si pamatuju jako ten moment, kdy se mi to stalo, protože když jste to dítě, mačkáte to piano, tak jak je vám řečeno, a já si to pamatuju jako dneska, že já sedím v té ložnici u toho piana, kde vlastně jsme měli to piano, kde jsem chodil cvičit na to piano, a je otevřené okno a venku slyším ty děti jiné, no a já musím hrát na to piano. A já jsem najednou zahrál tu píseň, jmenovalo se to Anfer to Remember, to si pamatuju do teďka. A když jsem to hrál, tak já jsem najednou začal pociťovat vlastní emoce u toho. A v tu chvíli jsem objevil tu krásu té hudby sám vlastně v sobě, že jsem něco hrál a najednou jsem u toho pociťoval vlastní emoce a od té chvíle jsem jako věděl, že je to asi něco, co mě tak v životě nepustí.
1: Dotýkáme se věcí, které se vlastně velmi těžko obkreslují slovy, ale my se o to pokoušíme teď. Povídání s Michalem Krásným. Tím jenom připomínám, že je hostem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes je to hodně o hudbě a kdo ví, o čem všem ještě to může být s Michaelem Krásným. Basista či baskytarista? Vlastně ale vyhrajete i na kontrabas, ne?
1: Ne, hraju samozřejmě na víc nástrojů, ale na pódiu. V poslední době to je kontrabas, baskytara a mám i takzvaný keybase, což je takový specifický nástroj. V poslední době se dostal opět do módy. Je to jako Moog, se tomu říká. Mm-hmm. Já jsem už jako dřív s tím laboroval, protože na turné u Petra Sinkotyho jsem to poprvé v životě jako objevil, ten nástroj, a učaroval mi samozřejmě, protože on je naprosto specifický. Vyjádřit se na ten nástroj nelze na jiný nástroj.
0: Nepřipodobnitelné.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: Mimochodem, když se dotýkáte teda teďka už i těch, se kterými se potkáváte v té hudbě, tak ona vás zavedla mezi zajímavé lidi a vlastně daleko, daleko do světa. Vy jste takový sběratel cen nebo ocenění. No. Jste do toho soutěživej?
1: No, tak byl jsem strašně moc nějakým způsobem vlastně v té době. Jsem byl strašně soutěživý, je to tak? No.
0: Proč to člověk má?
1: No, protože to je jednoduchý, no. Vlastně nějak se živit musíte. A když se chcete živit tímhle, tak se musíte nějakým způsobem zviditelnit, no. A mě nenapadlo nic jiného, než jakoby přešit ty soutěže, abych se na tu mapu dostal, no.
0: Zajímá vás to ještě i dneska?
1: Ne. Už vůbec ne. Tomu vlastně mě nasměroval i ten Laco, takže co si budeme 14 let s ním, vás nějakým způsobem rozhodně ovlivní, že jo. Ta klasická Lacová hláška je, ještě abych se zabýval tím, co si o mě myslí jiný lidi. Mm-hmm. Teď tady přistál v okně obrovský kos a já jsem se úplně brutálně lekl. Úplně čuměl dovnitř s tím oknem, tím okem. Bezvadný, omlouvám se.
0: Ne, to je v pořádku, já mám fobii z ptáku. Kdyby se to stalo mně, tak jsme možná domluvili.
1: Jako fakt normálně přímo tady třeba metr od mojí hlavy. Dobrý, tak jo.
0: Mimochodem zmínil jste Laca Dečiho, ke kterému jsem pochopitelně namířeno měla, protože postavit se na pódium vedle někoho takového, kdo je tak specifický, tak svérázný a tak těžko uchopitelný, tohle to musí být neuvěřitelná výbava nejenom pro hudbu, ale pro život vůbec. Z jakých okolností vlastně vy jste se potkali?
1: To bylo vtipné opravdu. Já jsem v té době, mě bylo 27, si myslím. Já jsem se v té době staral v Praze o několik zpěvaček, měl jsem takové ty svoje kšefty. Potřeboval jsem vždycky nějakou kapelu sestavit k té zpěvačce, ona měla nějaký repertoár, no a byl jsem bezradný v tu chvíli, protože jsem neměl bubeník a nikdo z těch bubeníků, kdo to hrávali s tou jednou zpěvačkou, nemohli, no. Mm-hmm. A najednou z ničeho nic vedle ze zkušebny vyšel Vajco Deči, tak jsem se s ním dal do řeči a samozřejmě Vajco, to jméno, to byla obrovská persona pro mě, že jo, takže já jsem úplně nervózní, protože jsem tam zkoušel ze svojí kapelu, tak jsem úplně nervózní, přišel zpátky do té zkušebny a říkám, tam je Vajco, jako co budu dělat, tak já mu asi, co, no tak mu to řekni, ne, tak jako normálně běž, no tak jsem šel za Vajcem, jsem mu tam zaklepal a hele, a nechtěl by si zahrát, já mám prostě pár kšeftů a Vajco řekl, jasný, rád, no a tak jsme si, já nevím, třeba pětkrát zahráli spolu, já jsem si v tom svém pomyslném CVčku udělal fajfku, že Vajco Deči tam je, no a Vajco klasicky po Dečiovsku řekl, hele, já řeknu fotrovi. Já říkám, no tak to by bylo hezký, těch slibů jsem slyšel, jako v životě muzikanta slyšíte tolik slibů, ale třeba za 3-4 měsíce mi volá číslo, ale úplně cizí číslo. Tak jsem to, a jak jsem právě ten elektrotechnik, jak jsme na to narazili ze začátku, tak jste velice ostražitý vůči všem tady těm věcem, že jo. Mm-hmm. Ano, a tak jsem to zvedl a nebyl jsem úplně příjemný v tom. Co je? Tam bylo najednou ticho. Takže já jsem to tipnul a rychle jsem googloval, jestli vás tohle telefonní číslo obtěžuje. A teď to zvonilo znovu, tak jsem to zvedl a řekněme slušně, že jsem nebyl úplně slušný. Tam byla manželka Lacová a říká, pan Krásný, já vám předám pana Dečiho. Ježíš Maria. No ale Laco to vzal, ten telefon, a klasicky po lacovsku na mě. Nazdár, nazdár. A já zase v tu chvíli myslel, že mluvím s tím Vajcem.
0: Rozumím.
1: Tak říkám, nazdár, ty kluku, jak se máš? A teď jsme si začali povídat. Asi po 5 minutách konverzace říkám, Laco? Protože mi došlo, že to asi není Vajco. Ano. Laco, to jsi ty? A on, no, kdo jiný by to zbyl? Říkám, aha, no a v hlavě jsem si řekl, tak bezvadný, tak už si tykáme, tak to měnit nebudem. No a takhle to celý započalo. No,
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava sedím, chtěla jsem říct, že sedím v tomto studiu s Michalem Krásným, ale on sedí v Praze, takhle na dálku si povídáme, což má vlastně zase trošku jiný půvab. Já pravda nevidím do vaší tváře, ale o to více se člověk musí naladit na to, co vlastně všechno slyší v tom hlase. Což je vlastně též část vašeho pracovního nástroje, protože ucho je jeden z těch zásadních indikátorů. Kdy vám bylo v hudbě těžko? Pokud jste někdy zažil fakt situaci, kdy jste se trápil v hudbě, s hudbou, nevím.
1: To jsou otázky, to je těžký. Ale jako samozřejmě trápit, tak jakoby, když je člověk jako smutný, nebo když je mu nějakým způsobem vnitřně, když mu rozkvete ta nějaká melancholie, nebo tady tyhle ty emoce, tak jako to je, je to těžký, nebo...
0: Já nevím, jestli je toto těžký. Já si myslím, že ve chvíli, kdy je člověku těžko jako mimo tu muziku, takže je zase ale rozjitřenější, otevřenější a vlastně jako kreativnější nebo možná jako tvůrčejší. Jo. Teda já mám pocit, že já to takhle mám. Ale jako kdy vás fakt jako potrápí řemeslně nebo prostě situačně ta hudba, nepřichází nápad nebo nevím, nebo nespojí se to s posluchačem.
1: Já jsem měl teďka strašně dlouhou jakoby krizi, ale ono to je i daný jakoby řekněme nějakým vyhořením nebo něco takového bych to asi nazval, kdy já jsem začal ježiš, to je teda hluboký, dobře, no. Vlastně jsem začal pochybovat o tom, co vlastně dělám a jestli to jako mám dělat, proč to dělám a proč si mám myslet, že to, co dělám, vlastně má vůbec někoho zajímat, kde v sobě beru to přesvědčení, kde v sobě berou jiní to přesvědčení, že to, co dělají, je to ono a že to má někoho zajímat. Zkrátka jsem se sám v sobě jakoby ztratil, protože obecně to je nějaký můj problém, že strašně moc jako přemýšlím nad věcma. No a najednou jsem vlastně zjistil, že dělat je a mít z toho tu radost je daleko lepší cesta, než se zabývat tou filozofií té věci, protože ta je opravdu někdy ubíjející.
0: Pokud to máte takhle v tom nastavení, že teda si umíte se potrápit přemýšlením,
1: no.
0: Jak se vás představit jako malýho kluka? Máte to tam od pořád?
1: Vy máte otázky, to je neuvěřitelné.
0: No pardon?
1: Jako musím říct, že mám teďka malého syna, který manželka říká, že to je úplně celý já. Samozřejmě vybavovat si období, kdy mi bylo 5, asi to jako nemám úplně tu schopnost, ale je pravda, že ve spoustě reakcí svého syna vidím sám sebe a my jsme teďka třeba šli ze školky, jsem ho vzal, nevím přesně jako z jakého důvodu už, ale že ho vezmu do cukrárny, tam u nás v Roudnici, tak jsem ho vzal do cukrárny, ať si vybere ten nějaký nejlepší dortík, co tam je, a on tak začal baštit, jsme si sedli a já mu říkám, tak co, jsem nejlepší táta na země kouli, a malej Míša mi říká, tatínku, na země kouli žije 8 miliard lidí. Já je všechny neznám, takže vůbec nevím, jestli jsi nejlepší táta. Takže asi takhle nějak bych vám odpověděl na tu otázku. Prostě chlapec, nevím, kde to bere.
0: No, oni ty děti totiž vědí věci do určité chvíle a potom, jak začnou být obrušovány. Jestli potřebujete odpovědi na zásadní otázky, tak se hodně ptejte ještě toho syna.
1: Jako jo, no, oni jsou teďka na dovolené s babičkou a s dědou a babička si chtěla odpočinout a říká mu, no, ale já si jdu lehnout. A on, babičko, to nemůžeš, jsme na dovolené. A ona mu říká, právě, jsme na dovolené, tak si jdu lehnout. A on říká, ale o tom to není dovolená, je o tom jít vstříc novým zážitkům a dobrodružství.
0: Tak to je výcvik, že?
1: Ano. Já nevím, jestli to má z Hurvínka, nebo odkud to má, protože jako jde o použití těch slovních obratů vůbec.
0: Přesně.
1: No prostě 5leté dítě vám dokáže ten život opravdu jako zpříjemnit.
0: Projevuje se hudebně? A nebo chtěl byste, aby se projevoval hudebně?
1: Jelikož jsem jakoby nahlédl do toho, jakým způsobem se dá tímto povoláním živit, tak bych si nepřál, aby to dělalo. Mm-hmm. Ale rozhodně bych si přál, aby to bylo jako jeho významnou součástí, což je, protože zpívají vlastně moje obě děti, soustavně zpívají, až si člověk říká někdy, že už by nemuseli tolik zpívat. Takže ta hudba tam je, na piano chce pořád, na trumpetu chce pořád cvičit. Někdy to je krásný, ale většinou je to na hlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je hudebník Michael Krásný. To skládání, to je vlastně taky disciplína. Co to je za proces, jestli je definovatelný? Je to něco, co najednou přijde a v tu chvíli tomu musím věnovat pozornost? A nebo teď si sednu a potřebuju vysedět něco, protože je to úkol?
1: No to Bčko, ta druhá možnost, tak to k tomu přistupuje hlavně moje manželka. Ale ono to tak prostě nejde. Ale samozřejmě třeba, já nevím, jak to dělají jiný, ale je pravda, že když si sednete a něco začnete jako dělat, tak vás většinou jako něco opravdu napadne. To ještě neznamená, že to má nějakou hodnotu. Mm-hmm. To prostě je proces, no a vy tam tu hodnotu musíte nalézt. Mě si to tak už dneska můžu říct v pozdějším věku, až mi už by bylo třeba 35, nevím, jsem objevil krásu a sílu slov, která jsou vyřčená a která jsou opřená o upřímnost, o nějakou emoci, a najednou do toho skládání té hudby přišel další element, kterým jsem do té doby nikdy takhle neuvažoval, protože přece jenom i s tím Ladcem nebo i v těch mých předcházejících projektech já jsem se věnoval pouze instrumentální hudbě. Mm-hmm. Když jsem začal zpívat, tak jsem zjistil, že tady je úplně jiná dimenze v tom celém mém nějakém počínání. No a člověk začne sbírat myšlenky, vyjádření různá, která jsou zajímavá. No a na základě toho já si pak sednu třeba a přemýšlím nad tím, rozepisuju si to a pak to třeba vezmu a zahodím. To jsem teďka totiž slyšel, nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale na jednu ze svých desek, který myslím bylo, jedna z nich byla opravdu úplně debutová, Ed Sheeran, vybral 10 písní, ale nevím, jestli to je pravda nebo ne, jo. Ale slyšel jsem, že on napsal pro tu desku asi 300 písní, ale vybral jenom 10, protože ten zbytek byla prostě úplná blbost, což je jako, to je ta realita.
0: Jaký je indikátor toho, že tahle ta píseň z těch mnoha, které člověk zahodí, je ta, za kterou se postavím?
1: Bych pravdu řekl, nevím. U mě to je tím, že tam mám tu emoci, že to je prostě pravda, že to chci říct. Třeba píseň I'm just a man, jsem jenom chlap, jsem jenom člověk, to je výpověď, kterou jsem chtěl dát světu, a bylo strašně hezký vlastně zavnímat, že si ten text někdo i jako veme a pak vám třeba sdělí, že to má stejně, že tam existuje nějaká rezonance toho textu dál mezi lidmi, a to je na tom to hezký.
0: Kde to máte doma? Jak to je se vztahem k Opavě? Nebo jak dalece to máte ještě tady za své?
1: Jezdím tam vlastně v podstatě jenom buď hrát, anebo tam jedu s dětmi, tam jedu za svým otcem, kterého tam ještě mám, ale jinak jakoby doma mám tam, kde mám rodinu a tam, kde mám děti, což je v tuhle chvíli v Nových Dvorech u Roudnice nad Labem.
0: Když se podíváme třeba jenom teďka do vašeho kalendáře, tak co zajímavého, na co jste natěšen, tam najdete?
1: Teďka mě čeká jeden takový koncert Kouřím, ale to mám jenom takovou vlaštovku, protože přede mnou je celé podzimní turné, myslím, že to je asi 20 koncertů během listopadu, a na to se opravdu velice těším, protože to je vždycky strašně zajímavá záležitost pro mě. Já jsem to zkusil poprvé vlastně letos na jaře vyjet se svým vlastním projektem, no a řekněme začínat solovou kariéru v 42 letech není úplně jednoduchá záležitost, ale o to zábavnější to je.
0: Co je na tom méně jednoduché? To, že člověk vstupuje do něčeho neznámého, nebo v tom hraje roli i věk, zkušenost a jakási, já nevím, s věkem, já mám pocit, že ta zodpovědnost je taková ještě příšernější a že je člověk opravdu velkým cenzorem sám sobě, tak jestli je tam něco z toho.
1: Přesně tak, jste to, jako bych řekl, popsala úplně doslova. Když je vám 20, tak vám, nebo 25, tak vám to je jedno. Berete všechno a neptáte se. Už je to samozřejmě všechno jinak. Navíc jako ztratíte ten bunt toho muzikanta, umělce, který vyhrával ty ceny.
0: Ano, je mladý a talentovaný.
1: Ano, a mladý. Nejdřív bylo, že je mladý a talentovaný, potom bylo, že je talentovaný, no a teď už jenom, že je starý. Hrál jsem s Laco Dečím a celou dobu si uvědomovat, že nejsem ani v polovině toho, co on prožil ve svém životě, tak to je vždycky taková pomyslná vlaječka, která je přede mnou, že ještě můžu. Já myslím si, že Laco svým životem inspiroval opravdu strašně hodně. Inspiroval a motivoval opravdu strašně hodně muzikantů.
0: Co vám popřát nejvíc?
1: Zdraví, prosím vás pěkně, které vám samozřejmě taky posílám. Ten zbytek, to už je na nás.
0: Je to tak. Ať je vám přáno. Moc díky za tuhle tu chvíli, byla krásná. S Michalem Krásným. Děkuju vám.
1: Děkuju moc krát za pozvání a mějte se krásně.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Skupina Elán v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. O čem se dnes bude jednat na schůzce prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO? O tom vám řekne více ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Stane se tak za 9 minut. No a hned poté bude odstartováno odpolední vysílání, v jehož úvodu vám Iveta Dedomová nabídne písničky na přání v naší pravidelné hudební poště. Znamená to, že pro dnešek se s přáním krásného dne loučí Petr Soukup.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: čem se mluví.
1: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Ostravská Nová Huť vybere, kdo postaví novou elektrickou pec na výrobu oceli. Zámek v Jindřichově čeká citlivá rekonstrukce s ohledem na výskyt vzácných netopírů. Zítra bude v regionu slunečno s teplotami až 22 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku.
1: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Společnost Nová Huť dokončuje výběr firmy, která v Ostravě postaví elektrickou obloukovou pec na výrobu oceli. Potvrdil to dnes generální ředitel firmy Radek Strouhal. Nová pec by měla být hotová na konci roku 2029 za odhadovaných 17 miliard korun. Záměr výstavby schválil také Moravskoslezský kraj, podle kterého elektrická pec nebude mít významný dopad na životní prostředí. Zájemců o vybudování tohoto zařízení je podle Radka Strouhala dostatek.
2: Samozřejmě dojednáváme do finále i financování, tak aby jsme byli připraveni vlastně zrealizovat celý ten projekt. Vnímáme to jako obrovskou příležitost vlastně pro to, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejenom zpracovatelů.
0: Lidé v Česku by se v budoucnu mohli nechat očkovat taky v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou má dnes projednat vláda. Možnost by se týkala pouze dospělých a očkování by zůstalo dobrovolné. Vakcíny by mohli aplikovat jen farmaceuti, kteří by předtím prošli odbornou přípravou. Začala další část rekonstrukce zámku v Jindřichově na Bruntálsku. Stanovisko musel před začátkem prací dodat taky odborník na netopíry. Na půdě památky se totiž usídlila velká kolonie chráněného vrápence malého.
3: Teďka si nás jako těma chvilkačníma signálama osahávají, říkají si, co nám to sem vlezlo na tu půdu.
4: Jiří Šafář je odborník na netopíry z Agentury ochrany přírody a krajiny. Na půdě jich napočítal 285. Podle zákona je chráněné i stanoviště zvířete a stavaři budou muset být opatrní. Zámek čekají rozsáhlé práce, vysvětluje kastelán Tomáš Peter.
5: Budeme začínat rekonstrukci jižního a východního křídla.
4: Až se kolonie po zimě obnoví, místo prací bude muset být oddělené minimálně textil stěnou od stanoviště zvířat. Z Jindřichova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: V noci bude polojasno, skoro jasno, v Beskydech zataženo s deštěm, postupně se vytvoří četné mlhy, nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích kolem 5. Zítra bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách 12 až 16 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na dálnici D1 za Přerovem ve směru na Ostravu. Stojí porouchaný kamion s defektem, je tam silnější provoz, jeďte velmi opatrně.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné poledne, máme 4 minuty po 12. hodině. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli také písničky na vaše přání, protože otevírám naši pondělní polední hudební poštu. Svátek má Radka, tak Radkám vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 14. září, i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Linku 59 611 22 66 vám dávám k dispozici. Přeji krásné odpoledne a dobrou chuť k obědu, pokud zrovna se chystá.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v té dnešní pondělní hudební poště vybírá jako první písničku na přání paní Liba, kterou zdravím. Hezké odpoledne přeji.
2: Já taky přeji hezké odpoledne a všem posluchačům. Dneska má narozeniny náš pan bývalý učitel, pan Jaromír Švanda Smoleku. Milý pane učiteli, bylo nám s váma moc dobře, vyrostli jsme už do dospělého věku a tak vám přejeme všichni, kdo jste ho učili nás, tak přejeme hodně štěstí, zdraví, to zdraví, které potřebujete, pohodu a ať se dožijete do 100 let. To vám přeje Jarka, Lea, Otka a Liba. Vám děkuji za písničku a děkuju.
1: Tak písničku, ne jednu, ale hned směs písniček od Josefa Zimy, jak jste si přála, až budou trumpety, je připravena, posílám ji a přeji vám krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Vám taky, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Také vaše polední hudební pošta znamená to, že je připravena další písnička na telefonické přání. Tu vybírá paní Jana. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den. Vážená redakce, ve středu mají svátek Ludmily a je to paní Ludmila Honova z Lesních Albrechtic a paní Lidka Dubová z Branky u Opavy. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a boží požehnání, to jí přeje Jana a Mařenka. Děkuji a nashledanou.
1: Přála jste si písničku U dobré vody i se Záhořany. Posílám jí a přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Nashledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Telefonní linku 59 611 22 66 máte k dispozici, protože si vybíráte písničky na telefonická přání. V polední hudební poště už vítám paní Broňku, dobrý den.
2: Dobrý den vám přeji všem v rozhlase a všem posluchačům. Ve středu oslaví svůj svátek paní Lidka Honová z Lesních Albrechtic. Proto jí přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, vitality v opatrování svého manžela, hodně radosti dětí a příbuzných přátel a známých. Vám přeje všechno nejlepší, Broňka, s rodinou. Připojuji se také všechny holky z Leskovce a z Lesních Albrechtic. Vám děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek dne a jízdu domů. Děkuji vám.
1: Také děkuji, paní Broňko. Čarovný kostelíček, to je písnička s Boršičankou, už letí éterem na vaše přání a já přeji vám krásné odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji.

0: Kuště nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
2: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
1: Premiéra čtvrté části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: A pokračuje vaše polední hudební pošta, ve které už vítám paní Věrku. Hezké odpoledne přeji.
5: Zdravím vás v rozhlase a taky děkujeme. Posluchače. Dnes na narozeniny pan Eduard Burian z Třince Konské. Milý Edo, k tvým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se ti splní všechno, co si přeš. To ti ze srdce přeje manželka Krista, dcera Bara, snacha Iveta, pět vnoučat a jeden pravnouček a za všechny sestra Věra s rodinou. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou.
4: Písničku Když se zamiluje kůň se Zdeňkem Svěrákem už posílám a přeji vám hezké odpoledne, paní Věrko.
5: Děkuji, naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám paní Aničku v polední hudební poště. Dobrý den.
2: Paní Betko, já vás zdravím a zdravím celý Český rozhlas Ostravu. Písničku bych chtěla opozděně poslat na synu. Pan Saradovi, pan Davidovi a popřát mu za naši občany všechno nejlepší. Hlavně zdraví, těžký, lásku od všechny, kdo chodí do kostela a kdo ho mají rádi, tak jako mám ho ráda já. Písničku posílám já a všichni, kdo chodí do Hadského kostelíčka. Paní Ivetko, já vám moc a moc děkuju a zdravím ještě jednou Had. Moc krát vám děkuju a nashledanou.
1: Já zdravím vás, paní Aničko. Písničku Maria má dobrá matku, jak jste si přála, posílám a také vám přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Taky, nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také písničky na vaše přání v polední hudební poště. Vítám paní Alenu, která se také dovolala. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den, paní Ivetko. Chtěla bych zaprvé pozdravit paní Aničku do Hatě, ať je zdravá, šťastná a veselá. Ráda ji poslouchám a teďkom bych měla přání. 12. bylo Marie Manželová sestra z Nového Jičína, Marie Bemová, měla svátek a ve středu bude mít jeho sestra Ludmila z Jeseníku nad Odrou. Oběma mašvagrovým já za celou rodinu s Frýdkou a jejich děti, vnoučata a pravnoučata, posílají pusu babičce do Jičína a hodně zdraví, štěstí a lásky, dobré pohody, ať se mají holky dobře. A to jim přeje švagrova Alena, bratr Jan, sestra Věra a Marušce to přeje Lidka a Maruška se to přeje Lidce. Děkuji vám moc krát a nashledanou.
1: Tak písničku Maminčina modlitba posílám na vaše přání a loučím se.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
1: Naslyšenou, hezké odpoledne přeji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Od 12. hodiny si také dnes na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vybíráte v polední hudební poště písničky na přání. Tu další už vybírá paní Miluška, kterou vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Já bych prosila zahrát písničku, na které jsme se domluvili, ano, pro Zitu, která bude mít meniny, a potom ještě pro Mírka ze Zábřehu, jen tak pro radost.
1: Dobře.
2: Děkuji vám moc.
1: Písničku posílám a vám přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože, v zahradě kopu kostival.

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

děložere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na shledanou.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A teď už také paní Maruška, kterou vítám v polední hudební poště. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pasek. Ve středu je Ludmile. A já bych chtěla všem Ludmilám popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Elišce s pejskem Argoškem přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a děkuji za to, že mě nechává zahrát. Věrce s přítelem taky přeji hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a Hance z Mišku děkuji za to, že mě nechala zahrát. Moc mě to potěšilo. A všem nechávám zahrát, komu nemá zahrát.
2: Dobře, písničku Holuběnka i s Valaškou už posílám a přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V polední hudební poště přivítám ještě paní Aničku. Hezké odpoledne přeji. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás v rozhlase a všechny posluchače. Dnešní hudební dárek je pro zaměstnance a klienty do senior centra ve Slavkově u Opavy, kteří se narodili v měsíci září. Přejeme jim jen vše to nejlepší, co jim život může dát, a to je hlavně zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a veselou mysl. A jsou to naše milé a usměvavé ošetřovatelky Mrkvanová Verunka, 27 let. Urbanská Dana, 62 let. Milá sestřička Nováková Lucie, 31 let. A nasledují klienti. Krásný věk oslavila paní Lexová Heda, 91 let. Vavrlová Danka, 90 let. Paní Urbanová Hela, 88 let. A jeden muž, pan Černohorský Ivo, 77 let. Vše jen to hezké, do dalších let přeji všichni ze senior centra ve Slavkově. Ale jelikož jsem se dovolala, tak bych chtěla poslat všem Mariím do Zlatník k svátku to jen to nejhezčí, hlavně to zdraví. Přeji kamarádka Anička. Vám v rozhlase děkuji, přeji krásný den a nasledanou.
1: Tak paní Aničko, písničku Jeden pro druhého žít už posílám a krásné odpoledne taky.
2: A děkuji moc.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 6. hodině osobnosti Česka a hostem by měl dnes být úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. Osobnosti Česka pro vás moderuje Oskar Hess. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Soukromý developer plánuje ve Staré Bělé v Ostravě rodinné domy v záplavovém území. Dopravu v Lučíně omezí úprava křižovatky. Vláda projedná zpřísnění prodeje kratomu. Zítra bude v regionu skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Investor chce stavět rodinné domy v záplavovém území ve Staré Bělé. Podle plánů společnosti Domy Twins má v dolní části obce vyrůst rezidenční čtvrť s třicítkou domů. Firma tvrdí, že

0: Byla veškerá opatření, aby budovy ochránila. Voda z Odry se přitom při posledních dvou ničivých povodních v letech 1997 a 2024 dostala až do této lokality. Výstavbu proto nedoporučuje ani Povodí Odry, potvrzuje mluvčí podniku Šárka Vlčková.
1: Jedná se o zpětné zatečení vody vlivem členění terénu. Nepředpokládají se tam velké rychlosti, přesto z hlediska správce povodí nelze výstavbu nové lokality v záplavovém území doporučit.
0: V Hlučíně začaly stavební úpravy křižovatky ulic Opavská a Československé armády. Potrvají zhruba 3 týdny. Souvisí to s rekonstrukcí veřejné plochy u tamního Červeného kostela. Součástí stavebních prací bude i vypnutí a výměna semaforů. Na provoz proto bude v dopravních špičkách dohlížet policie. Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Zpřísnění pravidel prodeje by dnes měla projednat vláda. Návrh počítá s tím, že od příštího roku by měli možnost koupit si kratom lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Obce by zároveň mohly zakázat i kamenné obchody s touto látkou. Vláda chce u kratomu zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla už dříve ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
0: Se zákazem e-shopu nesouhlasí experti na závislosti. Poptávka by se podle nich přesunula na černý trh. Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. O těžké nemoci mluvil Luděk Mikloško pro radiožurnál Sport loni v lednu.
3: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. A vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
0: Počasí. Bude v našem kraji skoro jasno, teploty 12 až 8 stupňů, zítra skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 475 ve Stonavě na Karvinsku probíhá stavba nového mostu. Část silnice bude až do konce října uzavřená.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzní. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: Ano, ano. Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Mm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovýmu tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moct, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil jsem po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Seš ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně, jo? Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. Ne?
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný, jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou, jo. A tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten... Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídnem a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

máš noc ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: U krajského soudu v Ostravě padly tresty za obchodování s fosforem pro výrobu pervitinu. V Opavě se chystají úpravy Slezského divadla, tak aby bylo bez bariér. 7 klíčníků dnes ze svatovícké katedrály vyzvedne české korunovační klenoty. Zítra bude v našem kraji slunečno s teplotami do 22 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová, vítejte. Krajský soud v Ostravě dnes uzavřel rozsáhlý případ obchodování s červeným fosforem, který se používá při výrobě pervitinu. Skupina obžalovaných podle soudu dovážela desítky kilogramů této látky z Ukrajiny a následně ji prodávala také do Polska. Nejpřísnější trest, 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, senát vyměřil Lukáši Pomklovi. Jeho manželku Vanesu Pomklovou poslal na 9 let do vězení a jejího otce na 4,5 roku. Potvrdil to mluvčí soudu Jaromír Parobek.
2: Hlavní obžalovaný jako organizátor řídil činnost této skupiny osob v době svého vazebního stíhání v předchozí drogové trestní věci, tedy z vazební věznice.

0: nemocnice Ostrava uděloval pokyny své manželce, která do této trestné činnosti neváhala zapojit svého otce.
1: Město Opava požádá o státní dotaci na stavební úpravy historické budovy Slezského divadla. Cílem je zajistit, aby byly vnitřní prostory bezbariérové. Rozhodli o tom dnes opavští zastupitelé. V plánu je vybudování nového výtahu, úpravy hlediště a zapojení elektronického naváděcího systému.
2: Místo původně plánovaného venkovního výtahu se nakonec připravuje kvůli památkové ochraně výtah vnitřní, což je varianta dražší. Celkové náklady na bezbariérové úpravy jsou přes 10 milionů korun. Podle vedení divadla je to ale nutné kvůli potřebám hlavně starších návštěvníků. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další předměty.
3: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
1: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
3: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
1: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
4: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
1: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Jablek a hrušek bude letos v Česku ještě méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho, oznámil to dnes kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, o skoro 60% méně než loni. U hrušek bude úroda zhruba poloviční. Ovocnářská unie už dříve odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o více než miliardu korun.
5: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, teploty od 12 do 8 stupňů. Zítra skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Jubilejní v Ostravě dejte velký pozor na aktuální nehodu. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut a provoz je omezený.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne, to vám po 14. hodině přeje opět z ostravského studia Českého rozhlasu za všechny Iveta Dadamová a vítám vás u našeho dnešního, tedy pondělního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Aktuality, zajímavosti, pravidelné rubriky i pořady chybět nebudou, ale začneme. Aktuálně, jak už víte, z našeho zpravodajství zemřel Luděk Mikloško. Přidáme vzpomínku už za malou chvíli na bývalého fotbalového brankáře a legendu českého i československého fotbalu. Chybět nebude řidičská abeceda. Dnes se zaměříme třeba na správný výjezd z dvouproudového kruhového objezdu. No a chybět nebude ani pohodová muzika. Michal David s Hanou Zagorovou a přidáme tedy i písničky, které nestárnou. V nabídce vidím třeba i kapelu Krištof nebo Lenku Filipovou. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jak už víte ze zpravodajství Českého rozhlasu Ostrava, bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško zemřel. Informaci Českému rozhlasu potvrdil Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u přítelkyně. Byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let jako jeho předchůdce za dob komunismu. Stal se legendou také West Hamu United.
1: Pro mě to bylo obrovské štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
1: Ta hra se mně se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, že to k tomu patřilo. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka a dochytal jsem zápas.
2: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěvek. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
3: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Mikloško, I come from near Moscow.
2: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuji se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
3: As a human, a fantastic man, would do anything for you. But as actual goalkeeper, first class.
2: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
1: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu. Prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
2: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava si teď dáme už pravidelnou řidičskou abecedu. A to znamená, že si s námi i dnes můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra se na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, ovšem tentokrát výjezdu z levého pruhu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Víte, že na Opavsku i Ostravsku najdete třeba planetární stezku. Jde o unikátní model sluneční soustavy, který propojuje vzdělávání s turisticky zajímavými místy. No a jeho součástí se stala teď už i Ostravská zoologická zahrada. Ta planetární stezka vzniká postupně už dokonce 20 let. Začíná v Opavě na náměstí, kde místní kašna ve tvaru koule představuje slunce. Ovšem na Opavsku i Ostravsku pak v dodrženém měřítku postupně přibývají modely planet, planetek, měsíců i dalších objektů sluneční soustavy. Ta obrovská rozlehlost vesmíru tak proniká i do skutečné krajiny. Vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy odpovídají dokonce jejich skutečných poměrům a jednotlivá zastavení stezky jsou umístěna u zajímavých míst regionu. Tak tedy kromě Ostravské zoo jsou nově například i v dolní oblasti Vítkovic, v planetáriu Ostrava anebo v památníku Hrabině.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: čem se mluví.
1: Každou první neděli v měsíci jsou nově všechna státní muzea zpřístupněna návštěvníkům zdarma. Platí to i pro nejstarší a zároveň třetí největší muzeum v Česku, Slezské zemské muzeum. Novinky z muzea proberu s mluvčí Janou Poláškovou ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vytěžte si obalíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: A věřím, že i dnes uděláme radost jednomu z vás, kdo získá náš balíček správného houbaře. Soutěžní otázka je připravená, věřím, že vy také, protože telefon ve studiu bliká, znamená to, že někdo je na lince. Koho vítám? Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana.
1: Zdravím vás, paní Jano. Patříte mezi vášnivé houbaře?
2: No, moc ne, příležitost ne.
1: Dobře, ale věřím, že soutěžní otázka nebude problematická, je vědomostní, to znamená, že dám i tři možnosti a vy si z nich můžete jednu vybrat. Poslechněte si ji. Hřib žlutomasý, lidově nazývaný babka, může být ale za jistých okolností nebezpečný. Za jakých? Když roste za vlhkého počasí nebo ho skladujeme v nevhodných podmínkách, protože velmi snadno chytá plíseň. Nebo je snadno zaměnitelný s bedlou vysokou. A nebo pokud skonzumujeme více kusů, může nám být špatně od žaludku. Velmi snadno chytá plíseň, to je ta první. Druhá možnost je zaměnitelný s bedlou vysokou. A nebo když skonzumujeme více kusů, může nám být špatně od žaludku.
2: Tak já bych řekla, že za A.
1: Za A, to s tou plísní vidíte jako správnou
2: ano.
1: Odpověď?
2: Myslím.
1: Je to velmi nebezpečné, protože je k tomu náchylný, ať už za vlhkého počasí, a nebo když není vhodně skladovaný v hodných podmínkách. Tak já vám moc blahopřeji.
2: Já děkuju moc, děkuju.
1: Tak i příležitostnému houbaři se bude hodit nožík, atlas, hub, síťovka.
2: Děkuji, ano.
1: Už jste letos našla nějaké úlovky v lese, co se hřípku týká?
2: No opravdu ne, letos
1: zatím ne.
2: Dobře,
1: tak nejvyšší čas vyrazit do lesu, už máme ano. Trošičku chladněji, občas i zaprší, tak třeba budete mít štěstí.
2: Děkuju.
1: Rádo se stalo, paní Jano, ještě jednou blahopřeji k dnešní výhře, zůstaňte prosím na lince, mimo vysílání už vyřešíme ty další detaily. Loučím se, hezké odpoledne.
2: Ano, vám taky hezké odpoledne, nashledanou.
1: S paní Janou se loučím, ale vy ostatní stále máte šanci až do konce září.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: areálu Nové huti, ostravské Nové huti, pokračují demolice nevyužitých budov. Podrobnosti nejen k tomuto tématu slyšíte za chvíli, za 5 minut v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ostravská Nová Huť se zmenšuje, pokračuje demolice nevyužitých budov. Cena plynu byla dnes dopoledne na virtuálním trhu nejvýš od roku 2022. Na Svinovském nádraží v Ostravě je opět otevřené infocentrum. Zítra bude v regionu skoro jasno, s teplotami do 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. V areálu Ostravské Nové Huti pokračují demolice nepotřebných hal a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory. S některými už firma jedná. Potvrdil to generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal.
5: Čistíme celou tu severní část areálu, tak aby byla připravená pro další rozvoj. Dokončuje se projektová dokumentace. Teď nejbližší, co by mělo být, tak taková ikonická stavba plynovým, který jde pěkně vidět z dálky. Ten je další na řadě. A potom samozřejmě budeme postupovat i už zavřenou ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
4: Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. Jedna megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 euro, tedy asi 2000 korun. Bylo to 3x víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Turistické informační centrum na nádraží Ostrava Svinov je ode dneška znovu zpřístupněné lidem. Před 2 lety centrum zcela zničili povodně a pobočka tak musela.

0: musela zavřít. Rekonstrukce a modernizace nového infocentra stála téměř 4 miliony korun.
1: Při povodních se voda dostala až do 3/4 metrové výšky a středisko zničila. Dnes je po rekonstrukci a má nové vybavení i audiovizuální techniku. Město chce v listopadu začít taky s rekonstrukcí pobočky v budově magistrátu. Tato přestavba přijde na 8 milionů korun a hotová bude na jaře 2027. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
0: Řemeslníci dokončují kolumbárium na hřbitově Starý folvark v Třinci. Stavba bloků pro uložení několika stovek uren vyjde na zhruba 11 milionů korun a má být hotová letos na podzim. Jak popisuje mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, prostor bude lemovaný chodníky a višňovým stromořadím.
2: Před novým třineckým kolumbáriem budou rozmístěny kamenné obřadní solitéry z godulského pískovce, těženého v nedalekém kamenolomu v obci Řeka. Jejich postupná výšková gradace povede návštěvníka citlivě směrem k vsypové loučce a propojí obě pětní části tohoto prostoru v jeden celek.
3: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až skoro jasno, v Beskydech zataženo s deštěm, postupně se vytvoří četné mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích kolem 5. Zítra čekáme skoro jasno, polojasno, nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách od 12 do 16 a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na silnici D48 na kilometru 64 ve směru na Český Těšín u exitu Třenovice došlo k vážné nehodě osobního a nákladního auta. Jsou tam zranění, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a provoz je tam zatím omezený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám hezké odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava další aktuality a zajímavosti. A začneme u soudu v Ostravě. Dnes padl rozsudek v rozsáhlé drogové kauze. Podrobnosti už za malou chvíli s reportérkou Andreou Brtníkovou. No a v polovině hodiny se vydáme i do restaurátorského centra Muzea Novojičínska. Ilona Čáková, Václav Neckář a nebo třeba kapela Slza. To už je nabídka muziky, jako vždy. Mezi 15. a 16. hodinou nikdy nechybí a bude toho podstatně víc. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.

0: Krajský soud v Ostravě dnes rozdal tresty třem lidem v kauze pašování červeného fosforu, který měl sloužit k výrobě pervitinu. Podle žalobce nechali z Ukrajiny do Česka přivést stovky kilogramů chemikálie, která by stačila na výrobu drogy v hodnotě více než 1 miliardy korun. Soudní přelíčení sledovala reportérka Andrea Brtníková, která už je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Andreo, vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo dostal nejpřísnější trest?
1: Ten nejpřísnější trest si od soudu odnášel vlastně takový hlavní obžalovaný Lukáš Pomkla. On byl takovou neformální hlavou té rodinné skupiny, protože musím říct, že spolu s ním byla odsouzena i jeho manželka Vanessa Pomklová a její otec. Takže vlastně to byl takový rodinný klan. Soud tomu hlavnímu Lukáši Pomklovi uložil 13 let vězení. Podle obžaloby on řídil tu trestnou činnost do konce z vazby, kde se dostal za jinou taky drogovou kauzu a opravdu rozdával úkoly, úkoloval tu manželku, ta úkolovala toho otce, takže on věděl, soudce řekl doslova takovou větu, on moc dobře věděl, co udělal, za to byl ve vazbě a přesto se dál pustil na takovou dobrodružnou cestu. Ta slovo dobrodružná cesta mě zaujalo. Jeho manželka se právě do toho zapojila po propuštění z vazby, ona tam také byla, tak u ní taky to vlastně platí ta dobrodružná cesta. Ta dostala 9 let a její otec, kterému je v tuto chvíli 72 let, Petr Krba, tak ten 4,5 roku. Rozsah případů už si naznačila Ivet, je mimořádný, ta skupina měla zajistit dovoz až 400 kg červeného fosforu, z toho by podle státního zástupce bylo možno vyrobit přes tunu pervitinu v hodnotě přes 1 miliardu korun a kromě Česka, tak oni měli i kontakty na Polsko, tam se to vozilo i do sousedního Polska.
0: Jak na ten verdikt reagovali obžalovaní?
1: Oni tu vinu přiznali, tam to vlastně byla taková to už možná posluchači znají, jak je dohoda o vině a trestu, tak v tomto případě to byla poloviční, oni všichni přiznali tu vinu, že to spáchali, tam se jenom licitovalo o výši těch trestů. Lukáš Pomkla a ten jeho tchán vlastně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zatímco Vanessa Pomklová a ta se práva na odvolání vzdala, takže v jejím případě už dneska můžeme mluvit o tom, že ten rozsudek je pravomocný. Ten její otec, on dokonce při tom dnešním jednání, které bylo docela dlouhé, žádal i o propuštění z vazby. On je tam už 15 měsíců, je to starší člověk, on to vysvětloval tím, že chce řešit své psy, snad jich má 6 někde v útulku, chtěl si nějak vyřešit stěhování a ukončení podnikání, ale soud mu nevyhověl, tam trvají důvody ty vazby, že by mohl pokračovat té trestné činnosti, anebo by mohl uprchnout. Zajímavý byl i obhájce hlavního obžalovaného, toho Lukáše Pomkly, ten v závěrečné řeči zdůrazňoval, že jeho klient, ten, který dostal teda nakonec 13 let, je jinak dobrý, srdečný a dobrotivý. To jsem si doslova obsala tady do svých poznámek. Ten figuroval v té kauze ještě ukrajinský komplic, který měl skupině ten fosfor dodávat. On tu vinu odmítl. Ten je souzen samostatně, to je taková právní složitost. Prostě když je velká skupina obžalovaných, tak ten soudce má možnost jednoho z nich dát bokem do samostatného projednávání. On měl při té jedné z těch transakcí dokonce tuto skupinu podvést a místo objednaného fosforu jim měl dodat cement a spárovací hmotu.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková, která celou situaci dnes sledovala u Krajského soudu v Ostravě. Díky za všechny detaily.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: ještě dál zůstat s tebou.
1: O poklady sbírkového fondu Muzea Novojičínska pečují odborníci v muzejním restaurátorském centru, a to je v Šenově u Nového Jičína. Artefakty ty jsou uloženy v depozitáři na policích v jedné z místností. Čekají na jejich péči i 4 antické hlavy. Detailně o nich vyprávěli restaurátoři Kristýna a Stanislav Klučíkovi, redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové.
2: Jsme v Neapoli, no.
3: Až spolupráce k tým interdisciplinárním krokom, kdy jsme minulý rok 25 mali možnost navštívit cez program Erasmus Plus město Neapol a zároveň kontaktovat a vydopytovat nějaké údaje na historikou, restaurátorů, kteří by nám vedeli dopomôcť s rozklíčováním proviniencie, odkiaľ ten daný fragment tej mramorovej busty pochádza, kde patrí, či náhodou někde vo Francúzskom muzeu v Louvre není naopak spodná časť tohto tela, keď my máme hlavu. Že jsou to určitě také zaujímavé presahy.
2: Rozehráli takový jako průzkumný příběh.
3: Ano, takovou Hitchcockovku, ano.
2: Tak, takže má se návštěvník na co těšit.
3: Ano.
2: My to zatím zprostředkujeme jenom takovou ochutnávkou tady z regálu vašeho restaurátorského centra.
3: Tak na tomto snímku máme možnost vidět bustu v sbírkách Muzea Novojičínska a celosvětovou vlastně nějakou výstavu z anonymného muzea, kdy jsou ty dvě velmi podobné busty skoro totožné.
2: Ale to bylo skoro ale opravdu totožné, když se na ty rty podívám, to je modelované, no.
3: Tak a zároveň ještě tu táto staršia, která bude výrazovo aj materiálovo najstaršia, aj s tím prepracovaním, že na levé straně máte možnost vidět bustu, fragment busty z Muzea Novojičínska a na pravé straně bustu nějaké té matrony, té hlavy ženy. V rámci tej prezentace našej práce v Muzea Novojičínska je dôležité sledovať aj tie trendy v tom reštaurovaní, ale zároveň vzdelávať sa samo štúdium. To sme mali možnosť navštíviť aj Národné múzeum archeológie, archeologických vykopávok, nálezov. Takže vlastne sledovali sme, či tam nenájdeme nejakú podobnosť, obdobu tých našich fragmentov, či tých antických rýms alebo z tých antických búst. Niečo bolo podobné, niečo sme začali nejak komunikovať, ukáže čas, akou cestou sa vlastne uberie tá naša spolupráca.
2: Tak ja si vás predstavuju, jak tam s tým foťákem lítáte, taková detektívna srovnávačka. To jsou zajímavé.
4: No. Velmi překvapení, že to máme ve sbírkách, kolegové, ale že se jim to jako hrozně líbilo. A tahle ta konkrétně velmi zaujala a řekla, že to je velmi zajímavé. A že vážně se asi nás 3x nebo 4x zeptali na tu samou otázku, to je opravdu u vás v muzeu? A my, že ano, je to velmi neobvyklé, ale je to u nás.
2: Doplňuje Kristýna Klučíková, restaurátorka.
4: No já jsem chtěla říct, že právě ta skvělá spolupráce a konzultace s neapolskými kolegy je výborná v tom, že tam mají neskutečné zkušenosti s tím materiálem, s mramorem. Máme tu skvělou komunikaci v tom, že nám dokážou poradit, jakým způsobem k tomu přistoupit, aby jsme měli takové ty faktické důkazy, je to z toho a z toho století, může to být tahle provenience. A taktéž v tom restaurátorském ohledu, jak ten materiál čistit, nebo jak jsme se bavili, mramor se zdá, že je to velmi jako pevný materiál, ale on vlastně i jako velmi savý. Takže on všechno jako do sebe vstucne, takže velmi problematický jako přistoupit k tomu čištění. A máme velkou radost, hlavně, že jsme mohli tu spolupráci navázat a máme tu zpětnou vazbu.
2: Z Šenova u Nového Jičína, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Slezská Ostrava dokončuje opravu jednoho bytového domu v blízkosti zoologické zahrady. Co se změnilo a kdy se mohou nájemníci nastěhovat? To vše řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. Uslyšíte v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině vás čeká humoriáda a hostem té dnešní pondělní by měl být Petr Salava. Tak hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Slezská Ostrava dokončuje opravu bytového domu v blízkosti zoologické zahrady. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu, končí prodej přes internet. Krnov dnes spouští zmodernizovaný parkovací systém ve městě. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Už na podzim se noví nájemníci nastěhují do městských bytů v opraveném domě ve Slezské Ostravě. Obvod na opravu zchátralé bytovky využil státní podporu. Bývalé byty pro dělníky v blízkosti zoo stavbaři proměnili na energeticky úspornější bydlení. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové taky obvod malometrážní byty zvětšil tak, že spojil dva do jednoho.
2: Původně 8 stísněných bytů se díky celkové rekonstrukci proměnilo na 4 moderní a prostorné byty o dispozici 3+KK. Noví nájemníci by se do bytů mohli nastěhovat již na podzim.
0: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v Česku měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let pouze ve specializovaných obchodech, ne od 18 let, jako tomu bylo dosud. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Krnovská radnice dokončila výměnu parkovacích automatů. Zastaralé původní stroje už nebylo možné udržovat v provozu. Nový systém je plně funkční ode dneška. Nabízí třeba bezhotovostní platbu parkovného, ale i první půl hodinu zdarma, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Krnov je jedna parkovací zóna. Pokud řidič například na hlavním náměstí zvolí parkování zdarma na 30 minut, stihne si své záležitosti vyřídit za 10 minut, přejede na jiné placené místo, třeba k nemocnici, může zbývající minuty dočerpat tam. Stejný princip samozřejmě platí i v případě zakoupení delšího parkování.
0: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Mikloško chytal ve své hráčské kariéře kromě Ostravy 8 let i v Anglii za

0: West Ham. Loni v lednu Českému rozhlasu řekl, jak se mu tehdejší styl hry líbil.
1: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v šestnáctkách, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do šestnáctky a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón.
2: Počasí.
0: V noci bude polojasno až skoro jasno, v Beskydech zataženo s deštěm, postupně četné mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích kolem 5. Zítra bude skoro jasno, polojasno, nejvyšší teploty do 22 stupňů a na horách do 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě aktuálně z dopravy, v ulici Vratimovská v Ostravě u odbočky do ulice Meziveská vyšetřuje policie nehodu dvou nákladních aut. Provoz je tam výrazně omezený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
4: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
3: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
2: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona, hostí vás, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrkal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. No, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, no, dělal.
2: Dělal.
3: Ano, to byla krásná doba. No, to byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Osobně.
3: Ten vrátnej, no, seba práskačkama, seba fousama.
2: No jo,
3: tak, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda.
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, nevím, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. rok? 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel, no... Taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak, to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800
1: 900.
0: No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku jo, jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, standard.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovskému.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Hlustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetiskem nasplochoval?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslím. Kam ten ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak jo, jo. No tak já si vás napíši.
9: Fajn.
8: Jak jste řekl, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlustvy si hák.
8: Ano, oni vám rodiče dali k sesní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež
9: to si myslím.
8: Ože my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou. To
2: jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo, tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna, doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak že by to mohl být.
3: Na druhou stranu. Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska do něj pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj. Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat. A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar. Vystřelil, ani ses nemohl jít.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý, tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál,
1: skupina Opus,
2: ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Zbojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhera, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobrého odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Činasky.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbrad Vltavou, zdravím vás, pánové, a říkánka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: Pánové, no, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou pan Salava určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně. A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně. No. Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm, a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Je to tak, no už jsme jsme v Evropě, no. Lidé, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To se včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nebo to dělaj, to se žil taky v lánžoti okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z tabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděl vlastně, že aj krade. Ha! Zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka, jak zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se bude už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A kdo by říká, že kapr nekouše kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sivá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMSkujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať čemu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na tonu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mhm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karoviné, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovskýho.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další. Ano. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako?
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: To je výborně, no, není to trošku drahý, tohleto?
8: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: Taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám, si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Asi fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se, to není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty oči zvětšej.
8: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
7: Helejte
8: se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? To vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku,
8: odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Tak já mám tady 2000, teda pak to jde, a tu 50 si nechci jako liško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, ježiš. Ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Jednání o možném očkování v lékárnách vláda odložila. V nejvíce lidnatém obvodě Ostrava-Jih ubývá dětí. V Ostravě na Bazalech vzniklo pietní místo, kde mohou fanoušci uctít Luďka Mikloška. Zemřel ve věku 64 let. Zítra bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by také mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO oznámil, že se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění nebo za týrání zvířat. Jednání o možném očkování v lékárnách dnes vláda odložila. Za 2 roky klesl počet malých dětí v městské části Ostrava-Jih bezmála o desetinu. A podle výhledu demografů má výrazný úbytek nejmladších obyvatel v dalších letech pokračovat. Obvod se do stárnoucích sídlišť snaží přilákat mladé rodiny. Zároveň podle mluvčí Ostravy-Jihu Ilony Honusové počítá s tím, že bude potřeba snížit počet mateřských škol.
2: Podle demografické prognózy může počet dětí v našem obvodu klesnout z letošních více než 12,5 tisíce na něco přes 7 tisíc v roce 2040. To představuje úbytek o 44% a obvod proto připravuje dlouhodobou proměnu předškolního vzdělávání.
0: Město Opava požádá o státní dotaci na stavební úpravy historické budovy Slezského divadla. Cílem bude zajistit, aby vnitřní prostory byly bezbariérové. Rozhodli o tom dnes opavští zastupitelé. V plánu je vybudování nového výtahu, úpravy hlediště a zapojení elektronického naváděcího systému.
3: Místo původně plánovaného venkovního výtahu se nakonec připravuje kvůli památkové ochraně výtah vnitřní, což je varianta dražší. Celkové náklady na bezbariérové úpravy jsou přes 10 milionů korun. Podle vedení divadla je to ale nutné kvůli potřebám hlavně starších návštěvníků. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Lidé mohou přijít uctít památku Luďka Mikloška na ostravských Bazalech. Pietní místo vzniklo u hlavního vchodu na stadion. O úmrtí fotbalové legendy dnes Baník Ostrava oficiálně informoval na svém webu. Bývalý brankář a sportovní ředitel klubu zemřel v neděli 13. září ve věku 64 let.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji polojasno až skoro jasno, v Beskydech bude zataženo s deštěm, postupně četné mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, v údolích kolem 5 stupňů. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty od 18 do 22.

0: 9 stupňů Celsia, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Jesenické v obci Česká Ves v okrese Jeseník je aktuální dopravní nehoda osobního auta. Jeho řidič tam naboural do značky, vozidlo se bude vyprošťovat. Projíždí se zatím kyvadlově a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Jaký byl dnešní den v Moravskoslezském kraji, připomeneme si mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Zjistili jsme například, že v Ostravě mizí část rozsáhlého areálu Nové huti, anebo i to, že dokončení objížďky od průmyslového areálu ve Studence k dálnici D1 má zpoždění. Podrobnosti v této hodině, ale zpravodajský souhrn dnešního dne s Lenkou Blažejovou, ten nabídneme už po písničce. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krajský soud v Ostravě dnes v kauze pašování červeného fosforu pro výrobu pervitinu uložil třem lidem tresty 4,5 až 13 let ve vězení. Podle žalobce do Česka z Ukrajiny nechali přivést 400 kg červeného fosforu, což by stačilo k výrobě více než tuny drogy v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Rozsudek ještě není pro všechny pravomocný. Dva obžalovaní muži si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Tématu se budeme více věnovat v další reportáži. Společnost Nová Huť dokončuje výběr firmy, která v Ostravě postaví elektrickou obloukovou pec na výrobu oceli. Potvrdil to generální ředitel firmy Radek Strouhal. Nová pec by měla být hotová na konci roku 2029 za odhadovaných 17 miliard korun. V areálu Nové Huti ale také pokračuje bourání nepotřebných objektů. Více se dozvíte od našich reportérů. V ostravské Staré Bělé chce developer postavit zhruba 30 nových rodinných domů v záplavovém území. Proti záměru se staví starousedlíci a výstavbu nedoporučuje ani Povodí Odry. Společnost Domy Twins tvrdí, že nové objekty zabezpečí tak, aby je případná velká voda neohrozila v případě takzvaného zpětného zatékání. Knovská radnice dokončila výměnu parkovacích automatů. Zastaralé původní stroje už nebylo možné udržovat v provozu. Nový systém je plně funkční ode dneška. Nabízí třeba bezhotovostní platby parkovného i první půl hodinu zdarma. Turistické informační centrum na nádraží Ostrava Svinov je ode dneška znovu přístupné lidem. Před dvěma lety centrum zcela zničili povodně a pobočka tak musela zavřít. Rekonstrukce a modernizace nového infocentra stála téměř 4 miliony korun. Po těžké nemoci zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Informoval o tom Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 82 až 90. Od roku 2022 působil v roli šéfa sportovního úseku. Na Luďka Mikloška budeme v reportáži vzpomínat také jako na prvního českého fotbalistu, který se výrazně prosadil v Anglii. Zpravodajská hodina Den v kraji začíná. Přejeme hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také Den v kraji. V Ostravě mizí část rozsáhlého areálu Nové huti. Jak už dnes zaznělo v našem vysílání, pokračují tam demolice starých hal a dalších budov, které huť už nepotřebuje. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory.
1: Jsme u bývalé ocelárny, tady se teď zrovna likvidují zbytky šrotu. Samotná ocelárna, ta bude v budoucnu taky zbouraná.
2: Tak jsme teď vlastně na místě bývalé struskárny, tady byla velká hala, vlastně kousíček za námi, která už šla k zemi.
3: Ukazuje generální ředitel Nové huti Radek Strouhal další prázdné místo. Ze starých provozů jsou hromady vytříděné suti.
2: A postupně vlastně čistíme celou tu severní část areálu. Potom samozřejmě budeme postupovat i ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
3: Celý areál huti má zhruba 2x2 kilometry a mizí víc než třetina rozlohy. Hlavně tam, kde se vyráběla ocel.
4: Ale měli jste to luxusní.
3: A je tu i obří bývalý plynojem, ten je v demolicích teď na řadě.
5: Objem je 100% kubíků plynu.
3: A výška?
5: A výška 80 metrů.
3: Rozrazuje jeden ze zaměstnanců, který na plynojemu dřív pracoval. Plochu by mohli obsadit noví investoři, s některými už vedení huti jedná. Stejně tak řeší i to, kdy výrobu oceli znova po letech obnoví. Huť dokončuje výběr firmy, která postaví novou elektrickou obloukovou pec za odhadovaných 17 miliard korun. Zařízení by po roku 2029 nahradilo odstavené vysoké pece výrobou ze šrotu. Termín pořád platí, říká Radek Strouhal.
2: Dojednáváme do finále i financování. Máme takovou obrovskou příležitost vlastně proto, aby se tady jako Ostrava vrátila na mapu i výrobců oceli, nejenom zpracovatelů.
3: Záměr stavby elektrické pece už schválil jako ekologický i Moravskoslezský kraj. Bude ale nutné vybudovat dostatečně silnou elektrickou přípojku. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme ale k dalšímu tématu. Den v kraji pokračuje, tentokrát na Novojičínsku. Lidé ze Studénky totiž budou muset poslouchat projíždějící kamiony minimálně ještě měsíc. Dokončení objížďky od průmyslového areálu k dálnici D1 má další zpoždění. Nákladní auta tak stále jezdí přes centrum. Stavba nové silnice ale souvisí s budováním podjezdu, který má zabránit dalším kolizím na železničním přejezdu ve Studénce. Proč se ale stavba zpožďuje? Tak na to se už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptal Petr Soukup reportérky Sylvie Mikulcové.
1: Těch důvodů je několik, podle vyjádření mluvčího zprávy železnic Davida Kabelého pro novinky.cz. V podstatě jde o problémy týkající se technické stránky. Zmiňoval například vedení kanalizace, vody a dalších sítí. Nutné je také předělat podobu oplocení veřejného osvětlení. Kvůli těmto komplikacím se podle zprávy železnic dokončení objížďky posune na polovinu října. Pracuje se v ulicích Butovická a poblíž průmyslového areálu, což souvisí právě se stavbou objížďky. Zároveň se dokončuje úprava křižovatky, přemístění vodovodu a výstavba části podjezdu v ulicích 2. května Nádražní a Tomáška. Pro část stavby je nutné taky získat výjimku pro přesun chráněných živočichů nebo chráněných obojživelníků, na kterou se stále čeká.
2: Jak zpoždění při stavbě objížďky ovlivní dokončení podjezdu pod kolejemi?
1: Správa železnic nám potvrdila, že se zpoždění podjezdu pod železnicí netýká a že ten tedy bude dokončený v létě 2027 a stavaři taky dodrží plánovaný rozpočet zhruba 600 milionů korun, i když se i tam objevilo několik problémů, jako jsou třeba rozdíly ve výškovém uspořádání kolejí, nutnost sanace půdy a nebo úprava kabelových tras.
2: A proč se zrovna na tomto místě začal nový podjezd stavit?
1: Studenka je na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Prahou a jde tedy o velmi frekventované místo. Navíc tam řada vlaků nestaví, to znamená, že tam projíždí velkou rychlostí a v minulosti tam došlo ke kolizím. Já třeba připomenu rok 2015, kdy tam projíždějící pendolino narazilo do kamionu, který uvízl na přejezdu. Tři lidé tehdy zemřeli, desítky dalších se zranili. Polský řidič, který nehodu zavinil, vjel na přejezd, i když už svítila červená výstraha, zůstal pak stát mezi závorami. Soud ho uznal vinným a poslal ho na 8,5 roku do vězení. Přejezd je od začátku března tedy uzavřený v souvislosti s tou stavbou. Místo něj tam vzniká podjezd, ten bude 12 metrů široký, sloužit bude chodcům, cyklistům, osobním autům a taky hasičům nebo sanitkám. Nicméně kamiony už se tam nevrátí, budou muset jezdit po té nové objížďce.
0: Informace ze Studénky, kde probíhají stavební práce, které mají zajistit větší bezpečnost na klíčovém železničním koridoru, pro nás měla reportérka Sylvie Mikulcová.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď míříme k soudu. Krajský soud v Ostravě totiž dnes rozdal tresty třem lidem v kauze pašování červeného fosforu, který měl sloužit k výrobě pervitinu. Podle žalobce nechali z Ukrajiny do Česka přivést stovky kilogramů chemikálie, která by stačila na výrobu drogy v hodnotě více než 1 miliardy korun. Na to, kdo dostal nejpřísnější trest, jsem se už dříve v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ptala Andrej Brtníkové, která soudní přelíčení sledovala.
1: Ten nejpřísnější trest si od soudu odnášel vlastně takový hlavní obžalovaný Lukáš Pomkla. On byl takovou neformální hlavou té rodinné skupiny, protože musím říct, že spolu s ním byla odsouzena i jeho manželka Vanessa Pomklová a její otec. Takže vlastně to byl takový rodinný klan. Soud tomu hlavnímu Lukáši Pomklovi uložil 13 let vězení. Podle obžaloby on řídil tu trestnou činnost dokonce z vazby, kde se dostal za jinou, taky drogovou kauzu a opravdu rozdával úkoly, úkoloval tu manželku, ta úkolovala toho otce, takže on věděl, soudce řekl doslova takovou větu, on moc dobře věděl, co udělal, za to byl ve vazbě a přesto se dál pustil na takovou dobrodružnou cestu. Jeho manželka se právě do toho zapojila po propuštění z vazby, ona tam také byla, tak u ní taky to vlastně platí ta dobrodružná cesta, ta dostala 9 let a její otec, kterému je v tuto chvíli 72 let, Petr Krba, tak ten 4,5 roku. Rozsah případu je mimořádný, ta skupina měla zajistit dovoz až 400 kg červeného fosforu, z toho by podle státního zástupce bylo možno vyrobit přes tunu pervitinu v hodnotě přes 1 miliardu korun a kromě Česka, tak oni měli i kontakty na Polsko, tam se to vozilo i do sousedního Polska.
0: Jak na ten verdikt reagovali obžalovaní?
1: Oni tu vinu přiznali. To vlastně byla taková dohoda, to už možná posluchači znají, jak je dohoda o vině a trestu, tak v tomto případě to byla poloviční, oni všichni přiznali tu vinu, že to spáchali, tam se jenom licitovalo o výši těch trestů. Lukáš Pomkla a ten jeho tchán vlastně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zatímco Vanessa Pomklová a ta se práva na odvolání vzdala, takže v jejím případě už dneska můžeme mluvit o tom, že ten rozsudek je pravomocný. Ten její otec, on dokonce při tom dnešním jednání, které bylo docela dlouhé, žádal i o propuštění z vazby. On je tam už 15 měsíců, je to starší člověk. On to vysvětloval tím, že chce řešit své psy, snad jich má 6 někde v útulku. Chtěl si nějak vyřešit stěhování a ukončení podnikání, ale soud mu nevyhověl. Tam trvají důvody vazby, že by mohl pokračovat té trestné činnosti anebo by mohl uprchnout. Zajímavý byl i obhájce hlavního obžalovaného, toho Lukáše Pomkly, ten v závěrečné řeči zdůrazňoval, že jeho klient, ten, který dostal teda nakonec 13 let, je jinak dobrý, srdečný a dobrotivý. To jsem si doslova obsala tady do svých poznámek. Ten figuroval v té kauze ještě ukrajinský komplic, který měl skupině ten fosfor dodávat. On tu vinu odmítl. Ten je souzen samostatně, to je taková právní složitost. Prostě když je velká skupina obžalovaných, tak ten soudce má možnost jednoho z nich dát bokem do samostatného projednávání. On měl při té jedné z těch transakcí dokonce tuto skupinu podvést a místo objednaného fosforu jim měl dodat cement a spárovací hmotu.
0: Tolik reportérka Andrea Brtníková o tom, že Krajský soud v Ostravě dnes rozdal tresty třem lidem v kauze pašování červeného fosforu, který měl sloužit k výrobě pervitinu.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Jak už jste dnes určitě zaznamenali i z vysílání Českého rozhlasu Ostrava, zemřel bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško. Informaci Českému rozhlasu potvrdil Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u přítelkyně. Byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let jako jeho předchůdci za dob komunismu. No a stal se také legendou West Hamu United.
1: Pro mě to bylo obrovský štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
1: Ta hra se mně se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, že to k tomu patřilo. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka, dochytal jsem zápas.
2: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěv. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
3: Hey big boy, what's your name? My name is Ludo Mikloško, I come from the Moscow.
2: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova hej velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuju se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
3: As a human, a fantastic man, would do anything for you. But as actual goalkeeper, first class.
2: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
1: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu. Prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
2: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát motivační trenér Tomáš Nezhoda. Přesvědčí nás o tom, že nikdy není pozdě na to vzít činky do ruky a mít tak z funkčního pohybu nejen dobrý pocit, ale hlavně zdravotní prospěch. Poradnou vás provede Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Barka a Ludvík, Ženka, Vojtek, Leon, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Leon udělá zásadní životní rozhodnutí, ale před rodinou o něm pomlčí. Ženka se ocitá v koutě. Rozvod se Štěpanem se zdá být nereálný. Útěchu nachází tam, kde by to sama nečekala.
3: Na zpáteční cestě mnoho nemluvili. A když, tak spíše o dnešním obědě, na který se po dlouhých týdnech ohlásil Leon. To by za normálních okolností byl důvod k radosti. Jenomže jestli budou Ludvík s Vojtkem pokračovat v tomhle škorpení, přidá se i Leon a všechno bude zkažené. Každý křičí, aby co nejhlasitěji řekl svoji pravdu, ale druhého jakoby vůbec nevnímal.
2: Premiéra čtvrté části Četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: můj hrad.
1: A Xindl X na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si ale říct, jaké počasí nás čeká. To všechno ví Eva Richtariková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už zdravím a po telefonu přeji hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: To dnešní bylo proměnlivé, kolem 5:00 i v Ostravě celkem intenzivní přeháňka. Jak to vypadalo v kraji?
2: Velmi podobně, dopoledne ty zrážky byly takové slabší, ale oblačnosti bylo také dost, pak se to na chvíli protrhalo a teď odpoledne, jak říkáte, někdy ty přehánky jsou i trochu intenzivnější, dokonce se nám teď u Českého Těšina vytvořila i bouřka, takže tam i zabouřilo, no a teploty vystoupaly na 17 až 21 stupňů Celsia a vítr val většinou spíše jenom slabý západních směrů.
1: Takové bylo pondělí, jaká je předpověď další pro další hodiny a dny, nejprve noc a potom zítřek?
2: V noci nebo už večer budou srážky od severu postupně ustávat, takže poslední deště se ještě v noci nebo z kraje noci objeví v Beskydech, ale pak už i tam budou doznívat a oblačnosti bude během noci ubývat na polojasno až skoro jasno. K ránu se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost a teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia. V údolích, tam kde zůstane polojasno, můžou klesnout až na 5 stupňů Celsia. Povane pouze slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a během toho zítřejšího dne čekáme už slunečný den. Kromě těch ranních dopoledních mlh, které se budou rozplývat, už bude potom skoro jasno, polojasno a teploty už o něco vyšší než dnes, mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr povane stále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Takový bude zítřek, tedy úterý, co středa a čtvrtek, jak to bude pokračovat?
2: Bude to taková horská dráha, ve středu vyvrcholí příliv teplého vzduchu, očekáváme slunečný den, většinou polojasný, a s tím, že ráno opět mohou být ojedinělé mlhy a naopak později odpoledne a večer už bude přibývat oblačnosti a v noci už se mohou objevit první srážky, nicméně ten den, jak jsem říkala, bude slunečný a teplý v maximech mezi 22 až 26 stupni Celsia, jen trochu se zvedne vítr a během dne bude vát mírný jihozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a už ze středy na čtvrtek nás bude přecházet fronta, očekáváme, že se zatáhne a celý čtvrtek bude většinou zatažený s deštěm, v noci zpočátku i s bouřkami na čele fronty, během odpoledních hodin pak budou srážky ustávat, tak večeru se bude i protrhávat oblačnost. Čtvrtek už bude výrazně chladnější, v maximech pouze mezi 14 až 18 stupni.
1: Jaké počasí budeme mít v dalších dnech tohoto týdne, to vše už víme. Za předpověď za tu dnes děkuji Evě Richtarikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
2: Hezký večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji, ten dnešní pondělní s datem 14. září. Co nás čeká zítra, kterým tématům se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava věnovat? Policisté v centru Ostravy testují, jak by to vypadalo, kdyby do Ostrčilovy ulice se třemi základními školami ráno nevýjíždělo množství aut. Ulici v tomto týdnu na zkoušku pro automobily uzavřeli a děti chodí do školy pěšky. Když se to osvědčí, mohlo by to platit na pořád. Za necelý měsíc proběhnou komunální volby. V některých obcích bude toto hlasování spojené i s místním referendem. V Moravskoslezském kraji zatím víme o třech takových případech, které vám konkrétně přiblížíme. No a zítra se budeme věnovat také dalším tématům. Například kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku srážek vysychají prameny. Tato situace ohrožuje mimo jiné i provoz horských chat. Týká se to také Bezručovy chaty na vrcholku Lysé hory. Více vám řekneme o tom, že Klub českých turistů proto spouští sbírku s názvem Voda pro Bezručku. Chybět nebudou ani aktuality přímo z terénu. S regionálním stopařem vyrazíme do Českého Těšína na křest publikace věnované slezské malířce Idě Mintzberg. A vydáme se také do Opavy, kde se v rámci festivalu Bezručova Opava uskuteční pietní vzpomínka na básníka Petra Bezruče. Více určitě zítra. Pro dnešek den v kraji končí, ale další pořady Českého rozhlasu Ostrava jsou před námi, tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Žalobci by se měli podle vlády víc odvolávat proti nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Ostravská Nová Huť se zmenšuje, pokračují demolice nevyužitých budov. Čeští tenisté dnes zahájili v Praze přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Zítra bude v regionu skoro jasno, s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová, vítejte. Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jejím jednání to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo za týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy anebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
2: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
1: V areálu Ostravské Nové Huti pokračují demolice nepotřebných hal a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory. S některými už firma jedná, potvrdil generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal.
3: Čistíme celou tu severní část areálu, tak aby byla připravená pro další rozvoj. Dokončuje se projektová dokumentace. Teď nejbližší, co by mělo být, tak taková ikonická stavba plynovým, který jde pěkně vidět z dálky. Ten je další na řadě. No a potom samozřejmě budeme postupovat i už zavřenou ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
1: V Hlučíně právě dnes začaly stavební úpravy rušné křižovatky ulic Opavská a Československé armády. Potrvají zhruba 3 týdny. Souvisí to s rekonstrukcí veřejné plochy u tamního Červeného kostela. Součástí stavebních prací bude také vypnutí a výměna semaforů. Na provoz bude v dopravních špičkách dohlížet policie. Trojanovický úřad chce lidem pomoct s tříděním bioodpadu. Proto teď místním nabízí hnědé 7-litrové kyblíky s filtrem. Použít je můžou na slupky od ovoce a zeleniny, vaječné skořápky nebo kávovou sedlinu.
4: Díky speciálnímu filtru a těsnému uzavření můžou mít lidé kyblík přímo v kuchyni, aniž by je obtěžoval zápach. Obec vyčlenila na každou domácnost 1 kus. Podmínkou ale je, aby měla zaplacené poplatky za svoz odpadu. Z Trojanovic Klára Křižáková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští tenisté dnes zahájili v pražské O2 aréně přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům, který se uskuteční v pátek a v sobotu. Kapitán Tomáš Berdych je s nominací ve složení Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Patrik Rykl spokojený, další změny už neplánuje. Počasí. V noci bude v našem regionu polojasno až skoro jasno, v Beskydech zataženo s deštěm, postupně četné mlhy nad ránem. Nejnižší noční teploty od 12 do 8 stupňů, v údolích kolem 5 stupňů. Zítra pak čekáme skoro jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty do 22 stupňů, na horách do 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální provoz je klidný, plynulý, bez hlášených dopravních nehod v Moravskoslezském kraji.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, vaše ostravská rozhlasová rodinka už za malou chvíli. Svátek dnes má Radka, tak Radkám všechno nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 14. září. No a druhá část hodiny, této hodiny našeho podvečerního vysílání, ta bude patřit lidové muzice. Při pondělku pořadu Muzikanti hrajte, tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A také vaše přání, která budu postupně předávat. Zdravím skvělý Ostravský rozhlas a také všechny posluchače. 14. září prosím o směs hornických písniček k narozeninám pro pana Bohdana Chmiela. Tak začíná první dnešní blahopřání a pokračuje. Milý Bohdanku, k narozeninám ti chci přát, dělej to, co máš nejvíce rád. K tomu, aby zdraví sloužilo a štěstí nikdy neopustilo, láska, aby nikdy nescházela a jen elán a radost provázela. Spoustu rodinné pohody a spokojenost, úspěchu a k tomu vždy peněz dost. S Ingrid si života a sportu užívejte. Doktorům se vyhýbejte a v přírodě pobývejte. A do dalších dlouhých let i dnů splnění všech přání i tajných snů. To přeje a moc vás zdraví, Emilka.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vážená redakce, prosíme o písničku k narozeninám. Právě dnes v pondělí 14. září slaví polokulatiny Jana Divínová, členka klubu důchodců Horní Bečva. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, optimismus, pohodu v rodině a vše nejlepší do dalších let.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, milá redakce Českého rozhlasu Ostrava. Prosíme o písničku Desatero 14. září, totiž slaví svátek naše teta Radoslava. A tak bychom jí chtěli touto písničkou udělat velkou radost, protože jí má moc ráda, ale hlavně jí popřát k dnešním jmeninám všechno jen to nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí, pohody, radosti a také hodně, hodně božího požehnání. To přeje celá rodina. Thank you.

0: Náš středeční dopolední host je hmyzem posedlý. Petr Kočárek zkoumá jeho život už řadu let. Bude povídat i o tom, že se hmyz dorozumívá akusticky, o tom, jak se svět hmyzu mění, i o tom, jak moc je užitečný, byť se jej třeba štítíme. K mikrofonu ho pozvala Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní. Příjemný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu Zdeněk Tofel. V pořadu Muzikanti hrajte se vydáme na střední Slovensko, na Lešsko-Valašské pomezí a na Valašsko. Úvodem však představíme lidovou hudbu Josefa Gyni z Opavy. Vybíráme z archivu ostravského rozhlasového studia cigánskou, tedy romskou píseň a hudbu. Nejvíce snímků ve výborné kvalitě máme od legendárních Gyňovců z Opavy. V tomto případě natočených v letech 1980 až 82 v našem studiu S1. Prvně zazní snímek z roku 1982. Ači v zime, ači v lece. Podání Ladislava Gyni mladšího s doprovodem Gyňovců z Opavy. Hlas Anny Gyňové se zaskví v titulu Halogato a Nane oda Lavitaris. Nahrávka je z listopadu roku 1980. A do třetice romská píseň Oddám se, neoddám je ze Šariše, z východního Slovenska. Odkud rodina Gyňů, přesněji z Prešova, přišla k nám do Slezska. Nahrávce z roku 1981 zaspívá Olga Gyňová. Hraje lidová hudba Josefa Gyni z Opavy.

Ve druhé části pořadu Muzikanti hrajte se posuneme po vlnách Českého rozhlasu Ostrava na severní úpatí Beskyd. Vybíráme z CDčka Beránci a vlci z roku 2016, které svým pojetím vychází především z etnické hudby tzv. Hukvaldských Beskyd z Lešsko-Valašského pomezí, ale má současný přesah do příbuzných žánrů world music i jazzu. Duší projektu je osobnost širokým uměleckým záběrem, muzikant, upravovatel a skladatel Marian Friedl. Album Beránci a vlci, které realizovali muzikanti a zpěváci jako sdružení nezávislých jazzmenů, ženský sbor z Kudlovic a seskupení Ruky na dudy s Marianem Friedlem, obdrželo cenu Anděl 2017 v nadžánrové kategorii folk. Výsledný kompaktní zvuk nabízí pohled na současné tvůrčí a vývojové trendy. Na CDčku Beránci a vlci najdete také titul Jedě furman dolinu.

Posuneme se jižněji na Valašské Vsadsko, odkud nabízíme první píseň Dolů přes Flištáček se zpěvačkou Zdeňkou Straškrabovou a vsetínskou cymbalovou muzikou Sacan s primášem Luďkem Dobrovolným. A v méně známé nahrávce písně Už je ráno, už je deň uslyšíme zpívat Jošku Lažu za doprovodu ostravské cymbalové muziky Technik, hrající s primášem Mirkem Lostou. V úpravě Jana Rokity seniora byla natočena v našem studiu S1 roku 1987.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajete se vydáme na střední Slovensko, na Podpolaní, pod legendární horu sopečného původu Polanu. V úpravě houslisty koncertního mistra Petra Parničana, rodáka ze středoslovenské obce Vigláš, zaspívá Anna Jakubíková píseň Spíže mi spíže. A přidáme instrumentální názvuky z obce Hrochoť, po Hrochoťsku, v úpravě houslisty Štefana Moloty, který je na Podpolaní doslova a do písmene doma. Hraje Olún, tedy orchester ludových nástrojů Slovenského rozhlasu v Bratislavě, střídavě s primáší Petrem Párničanem a Štefanem Molotou. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Aleš Huber a od mikrofonu hudební redaktor Zdeněk Tofel.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: O budoucí těžbě kamene by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v referendu. Dětská pohotovost ve Valašském Meziříčí je v ohrožení, tamní personál podal výpovědi. Tereza Kostková a Marek Eben budou už naposledy moderovat Stardance. 14. řada soutěže začne 10. října. Zítra bude v regionu slunečno s teplotami do 22 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezký večer. O dalším osudu kamenolomu v místní části Luhy by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v referendu. Obec chce zabránit záměru majitele lomu prodloužit těžbu o dalších 10 let. Radnice připouští pouze vytěžení přibližně 50 tisíc tun ze současného nestabilního svahu. Uvedl to nezávislý starosta Litultovic Jan Birgus. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Už na podzim se noví nájemníci nastěhují do městských bytů v opraveném domě ve Slezské Ostravě. Obvod na opravu zchátralé bytovky využil státní podporu. Bývalé byty pro dělníky v blízkosti ZOO Ostrava stavbaři proměnili na energeticky úspornější bydlení. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové taky obvod malometrážní byty zvětšil tak, že spojil dva do jednoho.
2: Původně 8 stísněných bytů se díky celkové rekonstrukci proměnilo na 4 moderní a prostorné byty o dispozici 3+KK. Noví nájemníci by se do bytů mohli nastěhovat již na podzim.
0: Dětská pohotovost ve Valašském Meziříčí může skončit. Lékařky, které ji zajišťují, podaly výpověď kvůli neschodám s vedením nemocnice a kvůli uzavřenému dětskému lůžkovému oddělení. Radnice proto svolala na zítřek společné jednání s nemocnicí a lékařkami. Jak se k situaci staví nemocnice, říká její mluvčí Radka Miloševská.
3: V současné době připravujeme novou koncepci poskytované zdravotní péče ve Valašském Meziříčí, která zohlední aktuální i předpokládané potřeby regionu. V tuto chvíli vyhodnocujeme jednotlivé varianty a probíhají odborná jednání a diskuze. Předjímat v tuto chvíli jakákoliv dílčí rozhodnutí nebo termíny by bylo předčasné.
0: Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámili to dnes na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
4: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
5: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega moderátor Marek Eben.
6: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
5: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
7: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
5: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až skoro jasno, v Beskydech zataženo s deštěm, teploty od 12 do 8 stupňů, v údolích kolem 5 stupňů. Zítra pak bude skoro jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Zámecká ve Fulneku je uzavřená, práce na inženýrských sítích tam potrvají do konce listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Český radio v Ostravě, vydaře.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat tady. Hlavně na ty stropy řeknu, je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovému tomu, jako že ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moct, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
1: jakou co, ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě. Jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takovýho staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok.
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolují neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Je ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok, ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky, já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten. Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juká, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
1: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
0: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
2: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
0: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska. Počasí. V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 630. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: No jistě, auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak přesně to byla Odina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1 A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace, čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně, a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek, a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená, zjednodušeně řečeno, do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován. Jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební poligon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné. Bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil Rytíř Škoda v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhletím automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných Mladé Boleslavy. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístroje desce je několik ovládacích prvků, spínací skřínka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytíč, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytíč, člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytíč povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ně srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voiturette, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
2: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
3: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
2: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
3: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Teodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Teodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
2: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
3: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
2: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
3: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
2: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
3: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sérové výroby krátce předtím. Nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodili do portfolia naší značky. Staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
2: A co je tohleto žluté autíčko?
3: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
2: A typická klika u dveří.
3: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
2: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a takhle si, když tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku.
4: Pořádku.
2: Pánové mě vítají, že byl Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
5: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohli jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu

0: spíš najít.
1: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelená evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
2: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
1: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
3: Počasí.
1: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 5. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kole.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle,
3: no,
2: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
4: To bylo už 88 jsem to tam
2: 80,
4: viděl. Ne, 98.
2: 98.
4: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
3: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
4: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný.
3: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, ale no, já jsem se nechtěl vytahovat.
3: Ne, já
2: k vyloupení dneska.
3: Každý ráno na vás
2: každý
3: koukám.
2: Ráno?
3: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
3: na
2: taky?
3: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
4: Jo.
3: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomáš,
3: tenkrát...
2: nevytahuj se,
3: nemám
2: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
4: Ale vůbec ne.
2: Ne.
4: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
4: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
3: A to už byla přes... střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
4: ne, to byla na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak, a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození, a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
4: No to byl chechtot a křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
3: No,
2: dohnal a předehnal.
4: Ironie chtěla, no, že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
4: Toho základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
4: jsem byl jako
2: všeho.
4: Základ všeho. A
2: přesně.
4: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
2: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
4: s Jirkou Srnce.
2: Jak jsi dostal k hraní?
4: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužili. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
4: Když jsem dostal pozvánku na bienále zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix, Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je krásný.
4: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
4: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomio udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
2: To je.
3: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
4: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
4: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma. My jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
3: To je úžasný.
4: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě a já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
2: Jo.
4: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
2: To je hezký.
3: Úžasný.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takový dobrosrdečný pan Chabus, říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, vště byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja se nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za miňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já,
4: tam klidí, tam
2: co klidí. Já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. Uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel a oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohly, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý se, ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení a já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout. Přijde strážník a hned ti dá lísteček. A za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialovým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcena, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snub.

0: prstínek. Aha. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Maminka mě dala takový starší prstínek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v kalenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mě líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka na Silvestra, přesně 11 jsem v ní měla, nová peněženka, krásná hnědá, a tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak tři věci v mém životě, které byly. A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko a děkuji za vyslechnutí.
1: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém, jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
0: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a náušnice jsem mám zablombované, to jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
1: Děkujeme, paní Jitko, děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
0: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
1: Budeme se těšit na příště.
0: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
1: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi nezdá.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o co, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla. Já jsem se jí vědomě zbavila. Ale do dneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané. Podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělal kávu, v tom si dělal druhý člen rodiny, čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl ty hrany, nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy, rozbila to, ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. Hmm. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holt všecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, je, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníků, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat, proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
0: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
1: Ano, já
0: máte
1: vím,
0: pocit,
1: že se...
0: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
1: Nebo polevník, má starenka řekla, Norenko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
0: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme. Volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napříjmu. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vzdávala zhruba 1,5 roku před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta Blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezí celá, je víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té banky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takhle nebo zvrtěna dát někomu k svátku budíš. No to jsem jako přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptal, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to a já jsem říkal, no ale já jdu rád na šichtu, no tak jsem si dal jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepila, no a on to statečně dopil a už jsme nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to doteďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a ona říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té tří manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem jezdí, jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce s předstihem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smilní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvé je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem prostě ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy. Měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy. No a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy. Protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy u kávo, no ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože, no tak, žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a hotovo 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí dozosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně zamaďte všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné si člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do 4., do 5. třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, když jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme chtěli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před konce prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi világoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4, za 5 roků jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček tak nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, žádný možná princ. Nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno.
0: Jo. Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: ji máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem, když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme se tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Uh-huh. Tak jsem si, že si to půjčím, a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už to už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo co.
0: Aha. Ale tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale to už je dávno, ale tak tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, tak nějak nás nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jako, že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké svoje věci. A on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde... to spíš, no, myslím o tu, očiliště jsem začal psát tady ty básničky Filimovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci a jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe. A říkám, no tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kořilek teda, říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to utrpení, že mě mine, tady to znamení všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc. A zase někdy v noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku. Možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo. Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: stává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikde nevymizely, si budeme povídat až do jedné hodiny. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady je Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? Letos to bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 vlastně. 60 roku bychom bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo léve mluvila do toho sluchátka, protože to neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná. A ztratila jsem snubní prstínek u nich, u manželových rodičů. Rezali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel. Až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo i 50 roku, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitelé jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě a tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně, viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě a to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takové, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže se mě tam zalíbil s modrým skličkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojleři, takový jako slepice na jídlo, jo. Od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, hnojí nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlato po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli jsem ji ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No, tak jsem ji dala opravit, protože samozřejmě jsem na ní asi já nebo někdo šla. Tak jsem ji dala opravit a mám ji v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: a si to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct k tématu.
1: Děkuju moc a nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, jako Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No a měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvarů, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pruku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na Svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svést, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ke rolinkám, ale tam jako letecký mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako, co to, kdo s ním přijel. No, nekomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla a to tak, že si z Výškova vzal tank a z Výškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, ale on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte jim teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, prvně vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel si jít koupit novej, no, takže to, no, tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem se potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím. Tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: V nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový tis, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě syn zachránil, třeba Lokit Moravy.
0: No Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní ze Zlína, do noční linky.
1: No tak,
0: naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: překrásná písnička. Za 3 minuty, 1:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Pozdravstvo moju.
0: Ano, ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A co ráda je vás na spodlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztrát, jak člověk může mít v životě a které už nikdy teda jde. Tak abych začala tak. No. První, no, byla jsem poznávc a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, už jsem druhou tak bude poznala v životě, tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouvám s tu jeho maminkou a prostě nerozešli. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec, který
0: počkejte, Liduško, teda, to téma znáte?
1: Ano, však ztráty, a to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jedno, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já jsem jako chodila, opřed on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, v tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Dobře, Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a potom největší ztráta další byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. Tatička,
0: ano, a to protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat. V klidu i vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Sýdon, tu Jarko, vás zdravím všechny. No, víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený, tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali a my pak jsme šli domů zhub a najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově a tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do té pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. Někdo jako odnes, unes ho. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako ubývali nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano, ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hoře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mě ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hradě.
0: Dobře, tak Jarče, děkujeme, že se s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale mám ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No tak jsme z Brně vystoupili, domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztrátě nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že peníze prostě mám v té kabelce.
0: No, tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom. Já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože když se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře. Peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Ale to je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka. No, to...
1: Velká, no. Bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz. Že? No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem šla s manželem kupovat.
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mě se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3 500 na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, jo, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3 500. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 000.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: Pánek se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
0: Lepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní

0: letěla s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
1: Nepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
1: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl. Tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vondlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu omlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že

0: si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten má radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanál mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na Kanary, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
1: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
2: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
3: To je
2: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno našlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film. A
3: umění.
2: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
0: Je to krásné.
1: Ten dovětek je krásný.
4: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
5: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: profesoru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klet nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, ano, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten útržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový typ, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku, ten, kavička,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě, proč by brali někoho z Prahy.
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví, to není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiči, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
1: Teď a to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkovy, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali, až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popoledni, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských Lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.